0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře voňavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům a tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru
To všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymil rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi.
4: Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1880.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čulisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk. Smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás přiroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás oblékne do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat kona.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

nevědělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany,

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od rána od 6 do 17 hodin. Výhradně na country.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky tak.
1: Náhoda, co?
0: No, to je. Člověk tady tak sedí.
1: A jo. Najednou kouká, vidí známýho.
0: No, já vás hned poznal.
1: Tak, já vás taky.
0: Tak.
1: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal.
0: A...
1: Podle obličeje.
0: A... No jo.
1: Tak vy taky tak trochu jako...
0: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
1: Ano, ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
0: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
1: a... Ano, ano, a... nebo tamto, že jo.
0: Ano, tak.
1: Zkrátka, to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
0: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
1: No jo. No. To je právě ono, tohleto.
0: No.
1: To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale depak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
0: Jo. To je jako u mě, víte.
1: Taky, že jo, no.
0: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
1: Ano, ano.
0: A...
1: Nebo i něco jiného,
0: no,
1: že jo.
0: No, no. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
1: No já vím, a jste v troubě.
0: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
1: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
0: Jo.
1: No ne?
0: No, to teda nikdy.
1: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo.
0: Baba.
1: Co říkáte?
0: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
0: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
1: Je tak baba jako jo, já. No jo, to
0: tak
1: jo.
0: Tak jsem to myslel.
1: Jo.
0: No.
1: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
0: No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
0: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
0: Jouda zemřel.
1: Jouda?
0: Jouda.
1: Jaký Jouda?
0: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
0: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
0: Jo.
1: Tak to on už nežije, co?
0: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
0: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
0: No co kde?
1: No kde byl?
0: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
0: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
0: Já nevím.
1: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
0: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
0: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
0: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
0: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
0: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
0: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
0: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
0: No, tak to byl on.
1: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
0: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím.
0: No.
1: Tak toho jsem neznal.
0: No. A já myslel, že jste ho znal.
1: No já taky myslel na Převíta, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
0: No jo.
1: Já znal jinýho Víta, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
0: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
1: Ne, pak s ním je to horší.
0: Prosím vás, jak to horší?
1: A ten ještě žije, chudák.
0: Jo. A takových dneska ještě ale hodně.
1: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
0: Jo, Rambousek,
1: Rambousek,
0: aby ho neznal,
1: no,
0: takový
1: no.
0: Malej pihovatej,
1: no jo.
0: No, jo.
1: Je...
0: A co pak je s Rambouskem?
1: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
0: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
1: No,
0: tak to on bude asi jako ona.
1: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
0: Ale tu je ona stávající.
1: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
0: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
1: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
0: no, tak. Ona je taková korpulentní.
1: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
0: no,
1: že jo.
0: Tak no, nějak, no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
1: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
0: No. A tu si teď bude brát?
1: Yeah.
0: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
1: No. No pak teď to ještě bude, že jo? No za jo. Takových 10 let.
0: Jo, za 10, to už mu bude 60.
1: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
0: No. Kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
1: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
0: Jak slepičí nemoc?
1: No jako když zanáší.
0: Jo tak.
1: Tak to je konec, víte?
0: To je pravda, to je konec.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
0: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
1: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
0: Ježišmarja, už... jak to letí.
1: No jo, taky.
0: Taky musím taky. Utíkat, tak zatím naschledanou.
1: No.
0: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
1: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
0: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Goodbye. Country Radio. Nejvíc country a české muziky.
1: Včera jsem se vracel z

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Kdybych uměl líbat jako námořníci v okno bílý hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtržne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci v okno bílý dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadec ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. Je třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupidu a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si, jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
2: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese. V poslední době se houbaři z lesa vraceli s prázdnou. Sucho a vysoké teploty houbám nepřejí. A když už se nějaká objeví, bývá většinou červivá. Teď to ale vypadá líp. Ochlazení a srážky zlepšily situaci natolik, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že houby porostou. Ministerstvo práce bude šetřit na nezaměstnaných. Plánuje návrat k dřívejšímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku jen na 65%. Maximální podpora by byla 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti jsou odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Některé dětské skupiny končí. Důvody zná Luboš Dvořák.
2: Velmi nízká porodnost a tím vznikající nadbytek míst předškolních zařízení mění struktury výchovy malých dětí. Některé mateřské školy se slučují a jsou i případy, že dostávají jiné využití. Například v Kralupech nad Vltavou končí první dětská skupina vzdělávací centrum od A do Z. Oznámila to po 15 letech jeho provozovatelka. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Pozor si dávejte na medvědy. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
3: Na severu Moravy je prý medvěd. Zprávy o výskytu šelmy se v oblasti Moravskoslezských Beskyd objevily již před několika dny. O situaci informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek Místek. Turisty vyzývá obec k opatrnosti. Místní prosí o zabezpečení domovů. Na šelmu upozornili i Raškovice. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Tím pádem bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod, a to před druhým Libercem. Sparta je 7. a ztrácí na městského rivala 5 bodů. Fotbalisté Plzně v 6. kole první ligy doma jen remizovali se Slováckem, výsledek 1-1. Hrali také Teplice s Jabloncem 2-0 a Liberec s Hradcem Králové. Tady to bylo 2-0 pro Liberečáky. Takový byl včerejší fotbal a takové byly zprávy na Country Rádiu, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Kvete máka, slunce pálí, tak mák už dávno nekvete, jak to bude se sluníčkem dnes, teploty budou opět letní, i navzdory tomu, že máme 31. srpna, tak budou dosahovat krásných hodnot. No a v tuto chvíli aktuálně vám přeje dobré pondělní ráno Kačka s Vláďou, a to v 6 hodin a 5 minut.
1: Jste nějaký unavený, Vláďo?
0: No, po víkendu se ani nedivím.
1: Jo, ty se nedivíš, já se teda divím. Každopádně po víkendu by si měl být odpočatý, ano. Jo, ne takhle smutný, jo, trošku energie, veselý. Vladimíre, no. Pojď,
0: ano.
1: Ukaž, tak, jakou máš energii, pojď.
0: Já ti ukážu, jakou mám energii.
1: No. Ježiši.
0: Všechno nejlepší.
1: Ježiši,
0: my dnes s Kačenkou totiž máme velmi, velmi důležitý den. Ano, jsem rád, že jsi to oglosovala, protože jako samozřejmě naši posluchači neví obrazově, co se tady děje, ale je potřeba o tom hovořit. Takže Kačenko, děkuju za všechno.
1: Za co? Za všechno? No jen to řekni,
0: za 6 let, konkrétní. Za 6 let našeho společného vysílání.
1: Tak abychom řekli radiovým žargonem, vstupujeme do 7. sezóny. Ano. Tak Vladimíre, 6 let, podívej se těch vrásek, co mi přibylo.
0: Podívej se těch vrásek, co mi ubylo.
1: Tak ta svatozář je samozřejmě, ta září do celé republiky, ta moje, ne ta tvoje.
0: Ano.
1: Tak děkuji.
0: Já už jsem přišel jeho iluze.
1: Děkuji za krásnou květinu, je to fantastické. Tak uvidíme, jak to je s tím dortem, jestli Vladě splnil svůj slíbek, jestli přinesl nějaký dort a nějakou tu pěknou dobrou pomazánku, co?
0: Jo,
1: domácí,
0: no, ano, vajíčkovou. Tak mrkneme se na to, uvidíme za chviličku, v každém případě teď nás čekají Texmeni, Vence, dívej. Bude to také Jaroslav Vikrén, tam jsme malinko nakousli, že se podíváme také na počasí, jak to bude přesně, dovíte se za chviličku.
1: Tak vám přejeme krásné dobré ráno, zdraví vás Vláďa Vlacha, Katka Čepelíková, tak 31. srpna je tady, jdeme na to.

0: Poslední srpnový den je pondělí 31. srpna. Zítra to všechno začne a my vám povíme, jaké bude počasí nejenom v ten poslední srpnový den, ale i vlastně na ten první školní. Tak o tom ale za chviličku.
1: No přesně tak, ano. Než se dostaneme k tomu počasí, tak tu máme jednu aktualitu z dopravy. Týká se D7. No a právě před Slaným z Chomutova do Prahy u odbočky na Lotouš je poškozený autobus a tvoří se zde kolony, a to v obou směrech. Tak já jsem ti skočil do řeči, Kačko, to jsem udělal záměrně, abys měla možnost se nadechnout, a teď nám řekla, jaké krásné počasí nás dneska čeká.
0: Já jsem nadechnutá už od včera, takže teploty 14, maximálně 16 stupňů Celsia. Jižní Morava trošku jako místy, tam je až 20 stupňů, ale ano. To opravdu to jsou nějaké jako lokální teploty. Vím, tam někde proběhnete, je tam teplo, proběhnete kousek dál.
1: Hned vám bude zima. No, tak co s oblečením dnes, řekneme si za chviličku, teď už ovšem Johnny Cash ve vysílání Country Rádia.
0: 6 hodin na 12 minut, hezký den.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se podíváme na sluníčko, které nám dnes vyšlo v 6 hodin a 13 minut, takže to je 3 minuty zpátky. Brzy už budeme říkat tak, sluníčko nám teprve vyjde. No, zapadat nám bude v 19 hodin a 640 minut.
2: Zkrátka dny se nám zkracují a zkracovaly se i napříč historii, kde si řekneme rekordní teploty, které byly naměřeny v Klementinu, a vězte, že si myslím, že ten dnešek bude zajímavý, stejně jako předcházející teploty v těch uplynulých dnech a stejně jako ty budoucí, které nás čekají. Nejchladněji bylo v roce 1841, to bylo 9,3 stupně Celsia, a pro změnu nejtepleji v roce 1994 36 stupňů Celsia, tak zaplať pánbu. A teď nechci predikovat, se k těmto vysokým ani nízkým teplotám nedostaneme. Jak tedy bude, Kačko?
1: Tak v tuto chvíli venku teploty stále kolem 15, místy jako 18, 19, 20 stupňů, ale to ty vyšší teploty jsou skutečně jakoby spojené spíše s jižní Moravou, sem tam i se severní. Počítejte tedy, že celkem frišno.
2: No a přes den teploty vystoupají na 21 až 28 stupňů Celsia, přes den má být oblačno a je zataženo na většině území déšť nebo přehánky lokálně, pozor, na to i bouřky.
1: No a když se podíváme na úterý, tak by mělo být převážně polojasno, v noci a ráno místy i skoro jasno a ojediněle lvy možná ano. Potkáte. V severní polovině území přes den až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravě 27 stupňů.
2: Co červené zne, nedopeče, srpen nedohoní. Univerzální pranostika, která se vztahuje k srpnu.
1: No a já tady mám taky nějakou. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
2: Pojďme se krásně projít trávou s Jaroslavem Samsonem Lenkem ve vysílání Country Rádia.
1: Hezké ráno.
3: Jak

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak nemusíte jásat při dopravním servisu, tak jak to bylo v té předcházející písničce, ale určitě radost budou mít v Brně, protože od zítřka, od 1.9. se vrací linka číslo 1 na pravidelnou trasu na Bystrc Čerova, linky 7-8 na ulici Reneskou, no a linka číslo 10, tak ta bude ukončena v zastávce Sochorova. Tolik tedy pozitivní zpráva z Brna. Méně pozitivně je to na silnicích, jedna z těch mnoha dopravních nehod. Sedlec, okres Praha Východ, tady se havarovalo na silnici číslo 9 a ještě nějaké vlakové výluky. Nové Město nad Metují Náchod, Kadaň, Prunéřov, Kadaň Předměstí, anebo také Ledečko z Ruč nad Sázavou. A jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku počasí a zprávy. A pak už se podíváme na dnešní oslavence. Krásný poslech, 6 hodin, 28 minut právě teď.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country rádio. Country rádio. Krátké zprávy v půl.
5: Hezké ráno. Žákům základních a středních škol začne už zítra po prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 přibližně 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Vakcín Česko využilo méně než polovinu. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec 1 907 000 237 cestujících. To je nárůst oproti loňsku asi o 1,9%. Lidé nejčastěji cestovali do Řecka, následovalo Španělsko a Velká Británie. To byly krátké zprávy a tady je počasí na dnešek. Bude oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty 21 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se podíváme na ty dnešní oslavence, kdo jim jsou. Myslím, že dneska to jsou holčičky, jmenují se Pavlínky. Ať už vám je 100, anebo třeba 15, tak vás zdravíme. Jde o ženské křestní jméno, které se častěji užívá ve zkrácené formě Pavla. Význam jmen Pavlína i Pavla i mužského jména Pavel je naprosto totožný. Pochází z latinského slova Paulus, což znamená malý, drobný nebo skromný. Je to taková malá holka. Já si musím trošku přehrát políšičku, protože já znám jednu Pavlínu a ta je teda vysoká, jo, a je to taková prostě jako...
2: Statná žena.
1: Dá se říct.
2: Já znám také jednu Pavlínu, je také vysoká, není statná a moc jí to sluší.
1: No takže... vidíš, každým se to sluší.
2: No. Dejme tomu jí zpěvačce Pavlíně Jíšové, viď?
1: No když jasně. Jejich 35 tisíc v Česku, tak na ně nezapomeňte. Dneska doufám, že budou mít plné náruče růží.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Bela nebo také Bella. Je ženské křestní jméno románského původu a vykládá se jako krásná. A já, pokud si vzpomínáš ty, já jsem přece jenom o nějaký pátek starší, tak si pamatuju na krásný seriál, tuším, že to bylo z roku 1965 o přátelství jednoho chlapce a horského psa.
1: Bela a Sebastian.
2: Přesně.
1: Ano. A to je legenda, to bylo několikrát přetočeno, to není jenom z 65. roku, to je prostě nádherný příběh o přátelství pejska a malého chlapce, mám
2: ano,
1: pocit.
2: Ano, malý chlapec to byl v 6 letí, tuším, nebo já nevím, a prožívali spolu neskutečná krásná dobrodružství.
1: Dneska také slaví Miloň, Ramon a také Aristid.
2: No a kdybyste měli pocit, že byste se dnes předávkovali třeba muzikou, ovšem tou se nepředávkujete, nebo něčím jiným, nebo se přejedli, tak věřte, že dnes máme Mezinárodní den povědomí o předávkování.
1: No já myslím, že tam se jedná o úplně jiné předávkování.
2: Ale já jsem se snažil to malinko odlehčit, víš?
1: No a dneska je také Mezinárodní den lidí afrického původu.
2: Takže zdravíme do Afriky, zdravíme i všechny Afričany, kteří žijí na území České republiky. Přejíme jim všechno nejlepší k svátku a pěkně si to oslavte ten váš dnešní den.
1: Mohli bychom se dát písničku jedem do...
2: Ale my si dáme Pacifik. Blátivá
1: cesta. Dobře, vydáme se blátivou cestou v 6.37.
2: Ať se vám dobře poslouchá.

0: s vámi je Country Radio 2 minuty před 6:45. Tak co se děje s tím počasím, Vláďo? Co ta rtuť v tom teploměru? Hlídáš to?
1: Ano, hlídám to velmi pečlivě, protože rtuť v teploměru nám stoupá na Moravě kolem 18-20, jinde kolem 16 stupňů Celsia, tady na Prahu vidíme nějaké blesky a hromy, nějaké srážky. Přes den by mělo být oblačno, odpoledne by se ty teploty měly zvednout na nějakých 28 a měla by se obloha projasnit. Co silnice?
0: No, ono by hlavně mělo být dopoledne, jakoby úplně ne úplně ideálně, ale odpoledne už by to mělo být fajn. Hele, na silnicích si myslím, že je celkem klid. Pozor byste si měli dávat pouze na v Praze východ. U obce Sedlec na silnici číslo 9, tam máme jednu dopravní kolizi, takovou šlamastiku, dvě auta v sobě, tak není to nic příjemného, snad se tomu budete moci elegantně vyhnout.
1: Tak držíme vám palce, Glen Campbell nás čeká v nejbližších chvílích a pak už tu bude ten správný čas, abychom prozradili, že budeme někoho z vás probouzet.
0: Nějakého jubilanta.
1: Jubilanta má krásné výročí.
0: Kulaté, tak počkejte si, zdali pak se dovoláme. My doufáme, držte palce, že jo?

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin a 45 minut a my tu máme tentokrát speciální přání. Musím říct, že se si dobře vzpomínám. Už jsme to jednou takhle dělali, že nám přišlo zvukové přání.
2: Ano, ano, je to tak.
1: Že jsme pouštili jako zvuk, bylo to nějaké hezké přání. Je to podle mě tak rok zpátky, co se nám to naposledy stalo. A tentokrát tady máme další zvukové přání, takže nemáme tady před sebou vůbec nic napsaného. Jediného, co přišlo s tímhletím zvukem, bylo telefonní číslo a jméno Jaroušek.
2: Ano, tak. My Jarouškovi voláme, samozřejmě je to velmi krásné přání, myslí na něj celá rodina, my jenom doufáme, že Jaroušek nám zvedne telefonní sluchátko, aby si vyslech tohleto krásné přání, které je tu pro něj právě teď připraveno. Jsi napnutá?
1: No jako kšandy.
2: Já také právě. My si nevoláme někam jinam.
1: No tak my už teď dopředu víme, co v tom přání je.
2: Přesně tak, ale my ho neprozradíme, ať si to Jaroušek pěkně vychutná.
1: Je to přesně i s tou intonací, jako jo, prostě tam jako zní to, je to dvojhlasně dokonce.
2: No, tak nám by stačil jeden hlas v podobě Jarouška, aby nám zvedl telefonní sluchátko.
1: No tak Jaroušku, jak to teda s váma vypadá?
2: Tak možná už oslavoval, nebo se na ty oslavy samozřejmě připravuje, ale věřím tomu, že bude svěží, bez svěží kondice. Nakonec máme ho probudit, jo? Takže to probouzení
1: no
2: od toho.
1: Tak já nevím teda, jak to teda vypadá. Telefonní číslo koukám prostě správné.
2: Jo. My to pro jistotu ještě kontrolujeme.
1: No a Jaroušek prostě asi chrní.
2: No tak já se ani nedivím, jak říkám, pokud ty oslavy už proběhly, tak má samozřejmě nárok i ve svém věku, aby si pěkně pochrupkal, ale je to škoda. To nevadí, tak samozřejmě třeba se ozve během dne a to přání potom ještě jednou pustíme, ale každopádně ho pustíme teď, aby všichni věděli, že jsme na něj nezapomněli, co my, hlavně jeho rodina.
1: No, jeho rodina na něj usilovně myslí a začíná to přání strašně pěkně, tak já myslím, že teda už to vzdáme.
2: Vzdáme to, ano.
1: Vzdáme to, nedá se svítit, ale myslím si, že teď si užijeme všichni opravdu krásné dvojhlasné přání. Poslouchejte všichni pozorně.
3: Náš pradědečku.
4: Přejeme ti všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám.
3: Máme tě všichni moc rádi a jsi náš nejlepší dědeček Hříbeček. Těšíme se, až zase půjdeme spolu na ryby.
4: Tvoje Hanička, Matýsek a Míra.
2: Tak to bylo moc hezké.
1: No tak vidíte, takhle pěkné přání a bohužel se Jarouškovi úplně nedostalo přesně tak, jak jsme si jako hezky naplánovali, jak se to naplánovala jeho rodina. Ale nevadí, vybrali jsme krásnou písničku od Vlaku na Dobříš, která se jmenuje
2: Dědeček z Brd. Tak nevíme, odkud Jaroušek je, ale když tak ta písnička může motivovat natolik, že třeba se do těch Brd přestěhuje.
1: Tak ale možná by to měl potom daleko.
2: Ano.
1: Za svými blízkými, tak přejeme krásnou oslavu, moc zdravíme a máváme.
2: A přejeme všechno nejlepší ke krásnému jubileu.
5: Jeho přítel Všetečka měl na Brdech dědečka, vyzáblej byl jako chrt, tak jako všichni chlapi z Brd.

0: Za 4 minuty už bude 7 hodina raní, před námi je Alan Jackson, Gone Country.
1: No a samozřejmě po celé, tedy po zprávách a po počasí, nebude chybět další muzika. Pavel Bobek tu bude mimo jiné.
0: Tak o ruby, nechtěj mi lásku brát. Těšíme se na vás i v té příští hodině.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přibývá dronů, ale také přestupků. Řadě vlastníků je úplně jedno, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Na více incidentů si stěžuje také Úřad pro civilní letectví. Pokuta může pro pilota dronu dosáhnout až 100 000 korun. Provozovatele může porušení zákona vyjít až na 3 miliony, v případě firmy dokonce na 5 milionů. Cestující v Praze a ve středních Čechách se od víkendu vrátili do běžného provozu pražské integrované dopravy. Některé autobusové linky změnily trasu a bude více spojů. Školní autobusy vyjedou zítra, tedy 1. září. Nejvýraznější úpravy čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Modré zóny se v Brně dostaly do další fáze. Po jejich instalaci například v Bohunicích se rozšiřují i za hranice samotného města. Modrá to i v Modřicích. Rezidentní parkování je tam v současné době připraveno ke spuštění. Regulace v Modřicích bude platná od 17. hodiny do 6. hodiny raní. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jak je to s tramvajovou tratí na Václavák, to ví Honza Navrátil.
3: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendovým úspěchům. Také poslední den světového šampionátu kanoistů česká výprava získala medaili. Po zlatu a stříbru Martina Fuchsy vybojoval bronz na double kajaku Daniel Havel a Kuba Špicar. Na olympijské pětistovce v Poznani získali medaili poprvé ve své kariéře. Kajakář Josef Dostál dojel čtvrtý. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Mám naději, že uslyšíš mé

nechtějí mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: O Ruby, nechtěj mi lásku brát.
2: Tak pak, když jste na nějaké šikmé ploše a máte pocit, že vám chce někdo vzít lásku, tak se nedejte, i toho dnešního 31. srpnového dne vám k tomu třeba může pomoci spousta muziky ve vysílání Country Rádia, která vás může motivovat nějakým směrem v souvislosti s těmi citovými vztahy.
1: No ale jak jsi řekl na šikmé ploše, tak to se vždycky říkalo o nějakých prostě lidech, co jsou jako velmi na cestí a jsou ve směru někam do nějakého vězení.
2: Ne,
1: jako.
2: Já jsem myslel, počkej, já jsem to se snažil nějakým způsobem jako přetavit v tu myšlenku, že jako na šikmé ploše v rozhodování mezi partnery třeba se myslel, víš?
1: Jo.
2: No, že člověk laviruje, tak má to být Pepa nebo Karel, že jo? Má to být Ivana
1: jo,
2: nebo Pavlína.
1: Tak to je trošku jiná šikmá plocha, tak tam se možná ocitáš ty. Ale teďka 8 minut po 7 hodině raní, milí posluchači, máme pro vás dobrou zprávu. Takhle, musím říct, že jsem to nečekala. Je to překvapení i pro mě, jako spíš jsem počítala, že se na to vládě vykašle, tak jako se vždycky vykašle na všechno.
2: No dovol.
1: Tak ale představte si, že my jsme včera s Vláďou jako v uvozovkách oslavili 6. výročí. To znamená, že spolu tady na Country Rádiu vysíláme 6 let. Takže dnešním dnem vstupujeme do té takzvané 7. sezóny, jak se v tom rádiovém žargonu říká, a Vláďa skutečně udělal dort. Jo, tomu ale neuvěříte, skutečně ho udělal ten dort a přinesl ho. Vejčkovou pomazánku na tu zapomněl, ale to se v jeho věku není čemu divit, buďme rádi, že přinesl ten dort a neupad s ním na schodech. Takže dort máme, vyfotíme vám ho, můžete jako testovat jako podle obrázku, jestli jako je dobrý, jestli je sladký, nebo jestli tam je zapečený nějaký buřtík. To bych tak mohla očekávat u Vládě.
2: Buřtík tam určitě bude, abych si také částečně přišel na své. No.
1: Jo, dobře, dobře. Tak jo, tak jenom abyste věděli, že my tady slavíme, cpeme si bříška a doufám, že i vy si dáváte něco dobrého takhle při pondělku krátce po 7. hodině raní.
2: No a pokud i vy oslavujete nějaké výročí nebo dnešní oslavenky, některýmž to jsou pavlinky, tak věříme, že to bude velmi veselý a krásně laděný den, stejně jako pro nás s Kačkou. Já jich chci samozřejmě nesmírně poděkovat za to, že to se mnou těch 6 let vydržela. Chci poděkovat sobě, že jsem to s ní těch 6 let vydržel. Ona po mém boku zestárla, já jsem po jejím boku pro změnu zase omládl, takže já jsem ti za to vděčný. Vlastně vycud jsem z tebe energii.
1: Přesně. Já jsem prostě, já už jsem úplně vycucla, tak ale...
2: Vypadáme teďka stejně vlastně.
1: Já pořád mám kde čerpat naštěstí, no. Jo, Vláďa taky, takže no myslím si, že vy jste dobře zásobeni naší energií, tak věříme, že ji budeme předávat tu pozitivní i nadále. Posíláme vám Lucku Vondráčkovou, dáme si i Vabyho Daňka v této hodině, za chvilku třeba Data v datech.
2: Ať se vám dobře poslouchá při dnešní oslavenci Kačka.
1: A Vláďa, tak hezké ráno.

0: se dělalo ještě v dobách, kdy nejezdilo podle mě tolik vlaků, jo, protože na dnešní dobu to podle mě není úplně dobrý nápad.
1: Ne, v žádném případě, vyhýbejte se kolejím, rozhodně nechoďte přes přejezdy, přes
0: semafory. A ani bosou nohou.
1: Ani bosou nohou, jakoukoliv nohou, zvláště pak bliká výstražné zařízení. Tenkrát to snad ještě šlo, bylo to romantické chodit po pražcích a stírat rosu na kolejích bosou nohou.
0: No dneska už ne, dneska ten provoz je tak rychlý a ty vlaky tak tiché, vůbec nedoporučujeme. Tak podíváme se za počasím, aby jsme věděli, jak to s tou rosou vlastně na těch kolejích může v tuto chvíli vypadat. Myslím si, že by tam nějaká být mohla, ale v tuto chvíli, když se podíváme na teploměry, tak teploty 16-17 stupňů Celsia. Jižní Morava, ta je prostě v poslední dny velmi tím proslavená, že tam jsou opravdu vysoké teploty nebo výrazně vyšší než kdekoliv jinde. Teď aktuálně i 20 stupňů.
1: No a ta rosa by se dala také nějakým způsobem aplikovat na silnice, ať už je rosa, sucho nebo prší. Vězte, že na 43, což je před Lipůvkou směrem ze Světa do Brna, se tvoří kolona. Je to díky ranní špičce a počkáte si zde nějakých 30 minut.
0: No, tak to je teda po ránu docela zajímavá věc. Tak podíváme se za další muzikou, která by vás mohla dostat do dobré nálady. Proud Mary.
1: No a za chviličku v našem vysílání Pohled do historie budou tu data v datech.
0: Tak pěkné ráno.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Jaké významné události, jaká úmrtí, jaké narození se odehrály 31. srpna napříč historií, řekneme si právě v tuto chvíli, protože jsou tu data v datech. A začneme rokem 1619, kdy v českých zemích byla schválena Česká konfederace. Co to znamená? Jednalo se o novou ústavu platící pro země koruny české.
2: Rok 1949, to se narodil Boleslav Polívka, český mim, také herec, dramatika, scénárista. Přejeme všechno nejlepší.
1: Pokud si pamatujete a máte v oblivě takové filmy jako Nuda v Brně, Vratné lahve, Horem pádem či Václav, vězte, že jeden z herců, českých herců a režisérů, hudebníků, scénáristů si v tomto filmu také zahrál. Je to Jan Budař, který se narodil v roce 1977.
2: I tady přejeme všechno nej. Míříme do roku 1796, protože jsme ve světě. Tehdy se narodil česko-francouzský mim a herec narozený v Čechách, nejvýraznější představitel evropské pantomimy 19. století Jean-Gaspard de Biro.
1: No a ve Francii ještě zůstaneme, protože teď se nejedná o mima, ale o geniálního herce Louis de Funès. Ten se narodil v roce 1914, komik španělského původu, od mládí působil v divadle a po roce 1945 odehrál desítky rolí ve filmech Četník ze Saint-Tropez a podobně, prostě paráda.
2: Rok 1962, tehdy se narodil Wesley Snipes, americký herec a také producent. Určitě ho znáte z takového legendárního snímku z 90. let Cesta do Ameriky.
1: Ano.
2: A nebo potom ten upírský Blade, že jo, tam v několika těch seriích, krásný.
1: Dostáváme se bohužel k úmrtí. V roce 2002 zemřela herečka, divadelní a filmová herečka Slávka Budínová.
2: Míříme i do roku 1964, tehdy nás ve světě opustil americký zpěvák, který se věnoval i country hudbě a pracoval také jako rozhlasový hlasatel. V roce 1964 zemřel Jim Reeves.
1: To byla dnešní data v datech a my si dáme Žalmana a spol. Písničku Tři země. Hezký poslech.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Je 7 hodin 28 minut a my se ještě před zprávami a před informacemi o počasí podíváme za dopravou. Začínáme na kolejích, a to krátkodobějšími vlakovými výlukami. Ty jsou na trasách Ledečko, Zruč nad Sázavou, Vyškovné Zamyslice. Tady se to týká pouze osobních vlaků, no a ještě Dolní Poustevna, Bad Schandau. Tahle ta výluka potrvá do 4. tohoto měsíce, tedy skončí nám v pátek, což je pozitivní. Méně pozitivní je to na silnicích. V Jihlavě se havarovalo na silnici 28. Další dopravní nehoda je hlášena z D8. Je to 17. kilometr ve směru na Prahu. A ještě se podíváme do Jaroměře. Tady se havarovalo na silnici 223. Je to v okrese Náchod. Ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gladly SV.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vyšší Brod a rakouský Reichenthal spojuje nová přeshraniční cyklotrasa Krajinou bez hranic. Vede místy, kudy kdysi procházela historická cesta, kterou přerušili komunisté svojí železnou oponou. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se po druhé stala matkou. Radostnou zprávu oznámila na Instagramu. Zveřejnila také netradiční jméno své dcery, Glorie Gabriela. Povodně na hranicích Nepálu a Tibetu si vyžádali stovky obětí. Další stovky se stále pohřešují. O rozsahu tragédie ale čínská státní média mlčí a cenzura dokonce maže příspěvky ze sociálních sítí. To byly krátké zprávy a tady je počasí na dnešek. Bude oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty 21 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Ano, včera, respektive minulý týden jsme tu měli 4 témata, které se týkaly ranních otazníků. Ty ranní otazníky byly vždycky nějak aktuální k tomu či kterému dni. A protože jsme měli co dočinění s oslavami pejsků a jako nějakým způsobem zviditelnění jejich zásluh, ať už je máme rádi doma, nebo slouží jako psi záchraní, obraní, nebo pro naše slepé, handicapované kamarády, spoluobčany, tak jsme se vás ptali, čím je pro vás váš pes?
2: No a my jsme dostali celou řadu odpovědí, tak jsme si říkali, že zrovna tento otazník bychom mohli dneska vypíchnout. Mm-hmm. Tak co jste nám všechno psali?
1: No tak napsala třeba Iveta, vším kamarád, přítel, společník, pomocník, ale hlavně nejlepší parťák. Nemůžu si představit, že bych byla bez něj. Díky pejskům mám spoustu skvělých i lidských kamarádů a přátel.
2: My tady máme, musím říct, že hodně těch německých ovčáků, tady je opravdu jako celá řada jako fotografií nebo pejsků, kteří jim jsou velmi podobní. Ani musím říct, že teda jako neznám všechny teda ty rasy, ale jsou všichni usměvaví a z nich, z těch jejich očiček prostě vidíte tu radost a tu energii, jak jsou připraveni prostě plnit vaše pokyny a prostě ať půjdete tam nebo tam, jim je to jedno. Vždycky půjdou a vždycky se jim bude chtít, jo? To není třeba jako manžel, jo? Řekněte, půjdeme nakupovat a manžel, hele, já nejdu.
1: On ve finále půjde jako jo, ale už nemá ten radostný výraz ve tváři, jako mají pejsci.
2: V tom oku není, jo. Řeknete pejskovi, půjdeme nakupovat a on neví, co to znamená, ale půjde.
1: Přesně tak. Tím si chtěla naznačit, že je lepší mít psa než manžela?
2: Tak hele, v některých případech.
1: Dobře, to je ještě jeden příspěvek, ty jsi tady zmínila, ty vlčáky, napsal nám třeba Jindra, ahoj Kačka a Vláďo, měl jsem 14 let úžasnou fenku vlčandu Astu. Bohužel už není mezi námi, ale mám kocoura Lupínka, kterého miluji, tak jako dříve Astinku.
2: Petr napsal, ahoj, je to člen rodiny a poklad, který nikdy nezradí. Život bez psa je smutný a člověk přichází o moc. Ale zase, jako myslím si, že kdo psi nemá rád, tak by si je určitě ani neměl pořizovat. Jo? To zase buďme jako fair, ten, kdo pejsky má rád, tak by ho měl mít.
1: No a když nemáte pejska a nechcete si ho pořídit, tak si můžete dopřát alespoň třeba žábu, jak to udělal Ivan Mládek, protože se žábou se dá zažít spousta legrace. Konec konců o tom i další písnička Žába Puk.
2: Ježiš, ale to nedělejte, to nikdy nedělejte. Jenom si poslechněte ten text, je velmi zábavný.

0: Pojďme se napít téma předcházející písničky Roberta Křesťana. Tak ať už děláte jakoukoliv činnost, tak určitě vás bude zajímat, jaké povolenku panuje počasí, alespoň v souvislosti s garderobou, kterou byste si měli, nebo garderobou, se mi zašmrdal jazyk, no, kterou byste si mohli teď v 7 hodin a 45 minut vzít, ale ještě než se na to počasí podíváme, tak se také juknem na silnice, máme nějaký problém větší dopravní.
1: Na D1, už o tom informujeme delší dobu, ale možná, že jste neposlouchali, tak D1 za Humpolcem, je to směr Praha-Brno, 101. kilometr, je to v zatáčce, je tam zabraný pruh z důvodu odstaveného autobusu, co je docela zajímavé a změněné od minulého dopravního zpravodajství, že na místě už máme dopravní šipku, takže je to samozřejmě lépe vidět.
0: Tak, jak to vypadá s počasím? 15 až 20 stupňů v rámci celé České republiky. Ten rozptyl je docela veliký, ale nejtepleji samozřejmě, jako vždy, mají na jižní Moravě. Přes den by teploty měly vystoupat až na nějakých 28 stupňů Celsia. Teď po ránu odpoledne zataženo, občas nějaké dešťové přehánky, ale na večer a podvečer by se to mělo obecně nad naším územím vyjasnit.
1: Mělo by být prostě odpoledne parádně. Ano. Tak tady už je Jana PS, dáme si její parádní píseň, která se jmenuje Hák.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vládě z vysílání Country Rádia, pak už John Mitchell Montgomery.
1: No a určitě budeme za chvilku soutěžit.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Za 10 minut bude 8, tak stihneme ještě nějakou soutěž, nějakou, ze které se něco dozvíte a ze které jeden z vás vyhraje i jednu cenu.
2: A nebude to trvat 10 minut, ta soutěž není dlouhá, je tady 5 otázek, takových těch klasických a 5 odpovědí, ale já si myslím s Kačenkou, že to dnes nebude nic složitého, takže Kačka se ptá a já budu odpovídat.
1: No, protože ty jsi ta tajemná osobnost.
2: Jo, ano, to jsem.
1: Co vás hodně, ale ne nejvíc proslavilo?
2: No, mám pocit, jako moderátor jsem se proslavil, což bylo díky tomu, že do prosince roku 2013 jsem vedl populární a úspěšnou talk show Krásný ztráty, ve které jsem zpovídal, dalo by se říct, hodně zajímavé hosty.
1: Dobře, a co vás tedy zviditelnilo úplně nejvíc?
2: No tak asi to byla hudba, jsem český rokový zpěvák a také skladatel.
1: A ceny jste taky nějaké pozbíral?
2: No, jsem dvojnásobným členem beatové síně slávy Rádia Beat a členem síně slávy cen Anděl.
1: No a mohl byste nám kousek nějaké známé písně zanotovat?
2: Myslíte speciálně pro vás?
1: Samozřejmě, speciálně
2: tak,
1: pro mě.
2: Takže jste to vy. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost, nabízí ortel nebo spásu, vždy jde o Karlův most. Stačí takhle?
1: No určitě, a je to vlastně... Tohle to, jestli si dobře vzpomínám, to je vlastně jedna lidovka, která je zahraná obráceně.
2: No, ano, houslista Jan Hrubý napsal melodii jako takový vtip, hudební rébus, hudebně jde vlastně o pospátku, a to jste řekla dobře, tedy obráceně zahranou lidovou písničku Nešťastný šafářův dvoreček.
1: Tak o kom jsme si dneska povídali?
2: Telefony nám zvoní, tak uvidíme, jak to dopadne. Country Radio, dobrý den. Halo?
3: Dobrý den, tady je Helena.
2: Dobrý den, Helenko, vy jste taková tajemná. Povídejte, o jakou osobu se jednalo, o které jsme povídali, schválně.
3: Já myslím, že to byl Michal Prokop.
2: Michal Prokop.
1: Michal Prokop, jasná, správná odpověď, tak moc gratulujeme. Tak prozraďte nám, od kdy jste věděla, že je to Michal Prokop?
3: Jak jste řekli, jasný ztráty.
2: Krásný ztráty.
1: Jo, ano, takže hnedka ano, od první, no jo, tak to bylo samozřejmě hnedka jako jednoduché. Takže pokud jste moc neposlouchala, jenom jste se snažila dovolat. Je to tak?
3: Ano, ano.
2: Tak, tady je vidět, že se vám to povedlo, my mockrát gratulujeme a věříme, že z vaší tváře a úsměvu jsme odhalili a odfoukli tu tajemnost, protože už se na nás krásně smějete.
3: No, já jsem z toho nervózní, protože jsem to

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě a ne

0: Johnny, pozdravujte Rose. Petr Spálený, Motel Nonstop, to je hudební nabídka před celou.
1: No a do 8 stihneme ještě Petra Spáleného, dáme si Motel Nonstop, pak taky zprávy, počasí a bude i Michal Tučný.
0: Zůstaňte s námi, posloucháte Country Rádia.
1: Hezké ráno. Chtěla

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
5: Stará stezka vedla kdysi oplahonou.
0: To bylo dávno. Když zavřete oči
6: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
0: jako by to bylo včera.
7: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
0: S námi si vzpomenete. Country Radio.

0: Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese. V poslední době se houbaři z lesa vraceli s prázdnou. Sucho a vysoké teploty houbám nepřejí. A když už se nějaká objeví, bývá většinou červivá. Teď to ale vypadá líp. Ochlazení a srážky zlepšily situaci natolik, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že houby porostou. Ministerstvo práce bude šetřit na nezaměstnaných. Plánuje návrat k dřívejšímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku jen na 65%. Maximální podpora by byla 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti jsou odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Některé dětské skupiny končí. Důvody zná Luboš Dvořák.
2: Velmi nízká porodnost a tím vznikající nadbytek míst předškolních zařízeních mění struktury výchovy malých dětí. Některé mateřské školy se slučují a jsou i případy, že dostávají jiné využití. Například v Kralupech nad Vltavou končí první dětská skupina vzdělávací centrum od A do Z. Oznámila to po 15 letech jeho provozovatelka. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Pozor si dávejte na medvědy. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
3: Na severu Moravy je prý medvěd. Zprávy o výskytu šelmy se v oblasti Moravskoslezských Beskyd objevily již před několika dny. O situaci informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek Místek. Turisty vyzývá obec k opatrnosti. Místní prosí o zabezpečení domovů. Na šelmu upozornili i Raškovice. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Tím pádem bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod, a to před druhým Libercem. Sparta je 7. a ztrácí na městského rivala 5 bodů. Fotbalisté Plzně v 6. kole 1. ligy doma jen remizovali se Slováckem, výsledek 1-1. Hrali také Teplice s Jabloncem 2-0 a Liberec s Hradcem Králové. Tady to bylo 2-0 pro Liberečáky. Takový byl včerejší fotbal a takové byly zprávy na Country Rádiu, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Michal Tučný, skupina Greenhorns, krásná písnička, taková ta klasika, která otevřela další vysílací hodinu společně s dnešními oslavenci, s Kačkou a s Vláďou. Krásné ráno.
1: Proč my jsme oslavenci? No, protože my už to spolu táhneme teď 7. rokem, jo? Včera to bylo přesně 6 let, Vládě dokonce udělal dort, takhle. Byl samozřejmě instruován, samotného by ho to nenapadlo, to víme všichni dohromady.
0: No, nenapadlo, že... ale já jsem se toho zhostil, protože opravdu celý víkend jsem
1: jak
0: měl...
1: Jak se chválí.
0: Ne, počkej, já teď se chci trošku hanit. Celý víkend jsem měl neskutečné obavy. Opravdu kousal jsem si nechty, byl jsem nervózní, říkal jsem, musím splnit tenhle ten úkol, protože Kačka to pro mě vyžaduje a sami jste z našeho vysílání mohli poznat, že když Kačka něco řekne, tak přesto nejede vlak. Nejede. A já tyto úkoly musím plnit. Takže utřel jsem si pod čela, Kačce jsem popřál, dostala krásnou kytičku ještě a oslavujeme prostě.
1: Tak Vláďo, já ti přeju, aby si dlouho vydržel, jo? Aby si dlouho vydržel, protože ten tlak, který na tebe je jenom z toho důvodu, aby si dlouho vydržel.
0: Ty to vlastně myslíš dobře.
1: Já to samozřejmě myslím jenom a jenom dobře. Kde by ty si beze mě byl?
0: No to je vlastně pravda, ano.
1: Tak dobře, tak my tedy 7. rokem proto tady oslavenci, ale já myslím, že bychom měli taky oslavovat Terezu Březkovou. Hmm. Jestli pak víš proč? Zachytil jsi tuhle informaci o víkendu?
0: Zachytil samozřejmě, protože je to velmi nadějná, úspěšná, mladá, sympatická žena.
1: A to je, ta by s tebou zacvičila, já to vím, jo, jsem... na maličku by tě zvedla.
0: Tím chceš naznačit, že ty nemáš tyhle ty kvality jako ona.
1: No tak to absolutně, ty tí se vůbec se jí nemůžu rovnat, to je prostě hvězda mistrovství světa v silovém trojboji vyhrála a prostě překonala světový rekord. No absolutní špička, takže jestli nás poslouchá nebo někdo z jejího týmu, tak no, prostě hvězda, a my jí moc gratulujeme. To je silák, ta by měla sem k nám přijít do studia.
0: Já jsem právě chtěl říct, že ještě že jsme neuvažovali o tom, že bychom si ji pozvali jako
1: hosta. A můžeme si, mohli bychom si ji pozvat.
0: Jo, jasně, trojboj, dvě byste byly na mě, tak v žádném případě. Ne. Neznáš nějakou vedchou, chabou?
1: Ne, jenom tady Teresku.
0: Tak dobře, tak falešní karty.

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Tak vstávej, krásná část textu od Jany Kratochvílové. Nádherná písnička v stínu Kapradiny ve vysílání Country Rádia. Pokud jste už probuzeni, pokud jste vstali, vězte, že 8 hodin a 17 minut. Jak to bude vypadat s počasím dnes? To už je otázka pro Kačku.
1: No tak mohli byste se brouzdat bosou nohou, jo, pokud máte teda rádi samozřejmě chladnější počasí, protože samozřejmě v té trávě trošku chladněji bude, ale pokud vezmete ponožky a nějaké botky, tak se budete procházet v teplotách, které jsou kolem 16 stupňů v tuto chvíli. Jižní Morava až 21.
0: Na takovou drobnou procházku v souvislosti s dopravou to můžete využít taky, když se budete nudit v autě třeba na D1 v rámci zdržení.
1: Můžete se procházet v autě.
0: Přesně, nebo kolem auta. Ne, jdeme se podívat na D1, tady očekávajte zdržení za Mirošovicemi směrem z Brna do Prahy opatrně, tvoří se zde kolona na 18. kilometru a hodně zpomaluje až k exitu 15 Velké Popovice.
1: Tolik tedy info o dopravě, o počasí a teď už nějakou muziku. Jarek Nohavice by se hodil. Jdou po mně, jdou.
0: No a za chviličku pořád pod lupou. Krásné ráno.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Slávku Budínovou, českou divadelní a filmovou herečku.
2: Slávka Budinová v mládí začala studovat obchodní akademii, avšak druhá světová válka její studium v roce 1942 přerušila. Před nucenými pracemi v Německu ji zachránila herečka ostravského divadla Marie Riedlová. Roku 1943 se tak stala divadelní elévkou.
1: Vystupovala v činohře, operetě i opeře, ale i v baletu. Velmi často byla obsazovaná do rolí naivek, které jí však neseděly, a proto se jak v Ostravě, tak v Olomouci, kam později odešla, neprosadila.
2: Významnějších úspěchů však dosáhla až v roce 1960 v pražském divadle E.F. Buriana, kde odehrála temperamentní a silné ženy. Od tohoto roku byla také často nasazována do filmových a televizních rolí jako významná hřmanická rodačka. Má v Hřmanicích také svou ulici.
1: Od roku 1977 byl jejím manželem český scénárista a režisér Ivo Toman. Dále se zblížila s Oldřichem Horou, předsedou klubu za Starou Prahu, který jí pomáhal i v problematice rekonstrukce domků na Klárově. Poslední léta života její tvůrčí potenciál zastřel alkoholismus.
2: No a filmy, ve kterých hrála, nebo jste ji mohli vidět v televizi, těch je bezpočet. Tak například si zahrála ve filmu z roku 1966 Lidé z Maringotek.
1: Ne, mohli jste ji vidět i ve snímku Noc na Karlštejně, tam byla za paní Ovku.
2: Ano, krásnou roli tam stvárnila. Mně se líbil film Léto s kovbojem, kde si zahrála Honzovu matku, jak tam vlítla ta kytice do té postele, že jo? Do tí, co má házet tady kytky, pamatuješ si na to?
1: Pamatuju.
2: Ne, mokrá slepice to je.
1: A stejně tak si pamatuju, kde hrála paní Pavelkovou ve snímku Můj brácha má prima bráchu, tam byla vlastně maminkou toho, těch dvou hlavních chlapců.
2: Ano, ano, ano. No, tady bychom mohli jmenovat výčet a výčet filmů. Úžasná dáma, krásná, skvělá herečka a nezapomenutelná role strávila, jak v televizi, tak ve filmu.
1: Tolik tedy připomínka a vzpomínka na Slávku Budinovou. V našem vysílání před námi Petr Kocman, Mříží vlasů tvých.
2: Ať se vám dobře poslouchá Country Radio. Jen

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak se na ty cesty a samozřejmě také na koleje pojďme podívat. Kde máme problém? Je to dopravní nehoda na D7 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Další dopravní nehoda je na D5, je to 47. kilometr opět ve směru na Prahu. No a ještě tu máme nehodu, která se stala v Blansku na silnici 440. Bezdružice, Pňovany, Kadaň, Prunéřov, Kadaň, Předměstí, anebo také Ledečko, Zruč nad Sázavou. To jsou krátkodobější vlakové výluky. Ta poslední jmenovaná bude končit 2. září, to znamená ve středu. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku počasí a zprávy, no a popůl budeme zpívat.
2: Country rádio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Žákům základních a středních škol začne už zítra po prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 přibližně 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Vakcín Česko využilo méně než polovinu. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec 1 milion 907 tisíc 237 cestujících. To je nárůst oproti loňsku asi o 1,9%. Lidé nejčastěji cestovali do Řecka, následovalo Španělsko a Velká Británie. To byly krátké zprávy a tady je počasí na dnešek. Bude oblačno až zataženo. Na většině území dešť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty 21 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Sláva všem Pavlínkám. Dneska mají svůj svátek, svůj velký den, i když se podíváte teďka z okna, tak to vypadá, že spíš noc, jo, a nečeká nikoho žádný velký den. Pěkně se nám setmělo a pěkně na mnoha místech v České republice prší, ale Pavlínkám prší štěstí, jo, aspoň ty kytičky pro ně pěkně pokvetou.
2: Tak, přejeme všechno nejlepší. Kolik máme těch pavlínek v České republice?
1: Přes 35 tisíc. Tohleto jméno pochází z latinského slova Paulus, což se překládá jako malý, drobný, skromný, takže by jí mohla stačit jedna kytička, ale nebuďte skromní, jo?
2: Ano.
1: Nevůči pavlínkám a kupte alespoň tři, nebo nějaký puget.
2: Tak já si myslím, že pavlínky si to určitě zaslouží, stejně jako další ženy, které dnes slaví svátek. Tím jménem, které má dnes důvod k oslavě, je Bella, nebo také Bella s dvěma L. Jedná se o ženské křestní jméno románského původu a vykládá se jako krásná. Tak všem krásným Belám přejeme všechno nejlepší.
1: Krásné ženy. Tak dneska oslavují samé ženy, ale máme tady třeba Ramona, Miloně a nebo Aristida. Tak to jsou taková jako vůbec jako velmi netradiční jména, která se v Česku příliš nevyskytují, skoro možná ani v jednom exempláři. Tak i tak, ale třeba jenom taková inspirace pro to, kdybyste chtěli nějaké robátko přivítat. Co?
2: Určitě.
1: Vláďo.
2: No.
1: Co
2: že
1: doma?
2: By ještě, tak já s tím nemám problém. Ne, dobře.
1: Dobře, bez detailů.
2: Mezinárodní den povědomí o předávkování, to je den, který se vztahuje k tomu dnešnímu, tedy 31. srpnovému dni.
1: A také si připomínáme, že máme Mezinárodní den lidí afrického původu.
2: No a když jsme zmínili, že dnes sláví svátek Pavlínka, tak co kdybychom si pustili Pavla Bobka ve společnosti Pavlíny Jíšové s krásnou písní Dokud budu žít.
1: Určitě, tak i Pavlíně Jíšové přejeme všechno nejlepší a pěkné jmeniny.
2: Ať se vám dobře poslouchá.

0: 8 hodin 640 minut, venku teda buřina, jo. Myslím si, že je to na celém území České republiky dost se jako setmělo a ty bouřky jsou poměrně silné, tak na to dávejte pozor, zejména pokud tedy usedáte za volant, a nebo pokud za volantem jste, tak určitě zvolněte. I když se vám to nezdá, zvolněte, zejména tedy na D7. Ve směru Slaný na Prahu je to zhruba 13. kilometr, tak konkrétně tady auta nezvolnila a máme tam v sobě 5 aut v levém pruhu. Tak počítejte s tím, že tam je tedy dopravní kolize a vy buďte na sebe opatrní.
1: Ano, mohu tato slova jenom potvrdit, protože tady za okny našeho vysílacího studia Country Radio, které tady v podstatě vlastně nemáme, ale jen takovou špehýrkou vykukujeme, máme pocit, že se setmělo, že ano, sluníčko šlo zase pěkně spinkat, ale není tomu tak, venku se opravdu velmi, velmi potemnělo, nad Prahou je déšť jako hrom, konec konců meteorologové hovoří o tom, že v první polovině dne bude převažovat oblačno až zataženo, to se samozřejmě potvrdilo, no ale na většině území potom budou přehánky jenom lokálně, odpoledne už by mělo být zase hezky a mělo by na nás při teplotách 28 stupňů Celsia svítit i sluníčko.
0: No tak prostě dneska aprílové počasí, jako na ráno holinky, říct, na odpoledne je to na žabky. Tak zvolte jakoukoliv obuv a hlavně buďte s námi s Country Rádiem, protože my za chvilku budeme zpívat a my vás rozveselíme.
1: Určitě, stejně vás určitě rozveselí kapela Rangers, vy můžete využít její píseň Láska je věc kouzelná k tomu, abyste nám zavolali do studia na telefon 210 323 333.
0: Máme tady pro vás pěknou výhru, tak si o ní zkuste zavolat.

0: Dospíváš to?
1: To je věta, co?
2: Já jsem rozhodně naladěná, já jsem rozespívaná, aby jsme mohli případně pomoci, protože my jako takhle, o nás to není, je to, my jsme jenom takový jako doprovod, takže my jsme si tady s Vláďou dali takovou tu abecedu, jak se to dělá.
1: Teď nevím, co máš na mysli konkrétně.
2: Taková ta ale hudební abeceda.
1: Jo, jasně, ale já si
2: jak totiž, to je?
1: Já nevím.
2: Da.
1: Jo, počkej, to není žádná abeceda. Do re mi fa sol la si do, si la so fa mi re do, jasně.
2: No, tak to jsme si tady dávali takhle, tak jo, pro mě je to taková hudební abeceda. Dobře. Takže my jsme rozespívaní, jak je na tom náš posluchač? Halo, halo, pane Otakare, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, já vás slyším docela špatně teda, ale slyšíme to.
1: No podstatné je, abychom slyšeli my vás, že jo?
2: Jo, a aby hlavně vy jste slyšel písničku, kterou vám za chviličku pustíme. Taky jste už rozespívaný.
3: Já už zpívám od rána.
2: No vidíte, no tak
1: vy jste
2: paráda.
1: Věděl, že se dovoláte, že jo, jasně, to chápu.
2: Co všechno už jste zpíval?
3: Já jsem, jo, dneska Žlutá kytka, nebo já nevím, chtěl jaký takový ty starý, co zpívali Greenhorn.
2: No takhle, jsme rádi, že jste na to připraven, protože my teď pro vás máme jednu parádní píseň, kterou docela určitě dobře znáte.
1: Ne. Nebojte se, my vám pomůžeme. Nebojte my rádi pomáháme. Se. Prostě jako my se chceme dostat také do toho pěveckého ranku, aby o nás mohli říct, že jsme talenti country rádia třeba pro příští rok 2027.
2: Tak, jdeme na to. Nádech, výdech, tady je ukázka.
4: Na hradě okozí, světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát.
3: Tam měla ve zvyku podle svýho budíku o půlnoci chodit strašívat. A jednoho dne z rána roznesla se zpráva, že jdou okoři kraden. A nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes, kdo byl tenkrát dopaden. Čili s bílou paní hráli Mariáš Kostnici a místo, aby hlídal zudy vyhlíbal, dostal z toho zimnici.
2: A takhle no, přesně tak. To dopadá, když se rozespíváváte už od 6 od rána. Počkej,
1: to bylo strašně
2: bravo,
1: příjemné.
2: Bravo.
1: Ano, to bylo strašně příjemné, ještě, že ta písnička normálně netrvá třeba půl hodiny, to by jsme tady zpívali do odpolední hodiny.
2: Mohli bychom jí dát zase znova od začátku. Ne, tak to jsme vám podle mě kápli do noty, je to tak?
3: Ano, ano, já to, my jsme jezdili na Vandry, na Čundry se říkávalo, že jo. Takže něco drobec znám a já měl hrozně rád Greenhorny a ty Rangers a tuhle ty kapely.
1: Jasně. No. Tak určitě vám přijde k duhu celá písnička od Tonyho Jocha a kapely, která se jmenuje Akáty na hradě okoří. Já si myslím, že ji nemusíme pouštět, protože vy jste nám ji vlastně odspíval celou, že jo?
2: Tak si ji dáme teďka znovu, ale v originále. Vy jste fantastické, my vám moc gratulujeme.
3: Já děkuju vám, Andre Rádiu.
1: No prostě to bylo super, Kačko, viď? Ani jsme se nedostali k Lizu, tak říkají.
2: Jsem chtěl.

0: Johnny Cash, Casey Jones, klasika ve vysílání Country Rádia krátce před devátou.
1: No a budeme pokračovat i po deváté hodině v té klasice. Hnedka nás čeká nějaká další pěkná muzika.
0: No a jaká to schválně bude, Kačko?
1: No, Valda Matuška, Malina Brothers, Garth Brooks a td. A td.
0: No a samozřejmě se také podíváme na téma dnešního ranního otazníku. Teď už počasí a zprávy, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
1: Hezké ráno.
2: Country počasí.

Dnes očekáváme oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u lékaře. Účast Čechů na preventivních prohlídkách se zlepšuje, ale čtvrtina dospělých nechodí na vůbec žádné prohlídky. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. S koncem prázdnin začínají děti i rodiče vybírat kroužky. Kromě sportů, hudební výchovy nebo výtvarných aktivit se stále častěji objevují i nové možnosti, kterým se dítě může ve volném čase věnovat. Nově třeba robotika, 3D tisk nebo parkour. Zadarmo to ale není. Pokud rodiče dítě přihlásí až na 3 kroužky a připočte se vybavení a tábory, ročně to může vyjít na 15, ale klidně i 20 tisíc korun. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Změna jízdních řádů autobusových linek objednávaných Královéhradeckým krajem přinese několik důležitých novinek i na Jičínsku. Kraj reaguje na připomínky cestujících i zkušenosti z provozu a cílem úprav je především usnadnit dopravu školákům a odstranit přeplněné spoje. Největší změnu má Keteň. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: V Mikulově se bude bourat. Co konkrétně to ví kolega Savana?
3: To, co jsme si za minulého režimu vždycky přáli, se nyní stává skutečností. Celnice zmizí. Jak informovalo město Mikulov, místní celní budova půjde k zemi. Letos v září mají stavbaři odstranit její střechu. S kompletní demolicí se počítá až v souvislosti s dostavbou dálnice. Stavba má podle aktuálních informací začít v příštím roce. Dokončená by měla být kolem roku 2030. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Tady je další skvělý český úspěch. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. V Číně na šampionátu Matěj potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Tímto triumfem napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: odjíždím do Kalifornie, kapela Malina Brothers. Ne, já vím, nikam neodjíždím, notabene ještě, když dnes slavíme to naše krásné šestileté jubileum. To bych si nedovolil, Kači.
1: Tak my ještě musíme nakrojit ten dort, ano. Vy jste ho ještě neviděli, ale my tady máme opravdu připravený krásný dort, který vládě vlastní rukou, já už to dneska říkám možná po třetí a musím ho pochválit, připravil, nachystal, je na něm jedna krásná svíčka a s ohledem na to, že tady, kdyby jsme opravdu jako škrtli, tak by se tady spustil alarm a vy byste přestali slyšet rádio, tady by se spustila voda. Takže my máme takovou speciální svíčku. To
0: na baterku.
1: Všechno uvidíte na Facebooku Country Rádia hned, jak dovysíláme. My se vyfotíme, celý dort zbaštíme, jo, a řekneme vám, jak dobrý byl.
0: Ne, budeme u toho, jak ho budeme baštit, samozřejmě myslet na vás, abyste se také něco mělo. Pavlovu reflex může fungovat, zvláště pak, když se podíváte na tu fotografii, a to se nechci holedbat, že i ta slina a slzička možná ukápne.
1: Jo, jako Vláďovi se to povedlo a víte, že já Vláďu nechválím moc často. Vlastně možná to je úplně poprvé, co ho chválím.
0: Takže, za 6 let?
1: No.
0: Jsem se dočkal.
1: No, tak vidíš, tak jedno tom přijít muselo.
0: Ano.
1: Tak velká oslava dneska před námi, možná, že i před vámi, tak vám přejeme krásné pondělí spolu s Country Rádiem. Oslavujte s námi.
0: Tady Kačka, Vláďa. Hezké dopoledne.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak já se prostě k těm našim dnešním oslavám šestiletého působení ve studiu Country Rádia společně s Kačkou a s Vláďou ještě musím vrátit, protože šest let uteklo to jako voda a musíme teda upřímně
2: jak
1: říct.
2: Komu?
1: Jak komu? Mně to uteklo jako voda, protože jsem příjemné, milé, krásné, dozorčí a dozorující společnosti, takže já ti za to ještě jednou strašně moc děkuju a nás to motivovalo k tématu dnešního ranního otazníku, respektive k otázce.
2: No, my se vás totiž chceme zeptat, jestli to máte nějak podobně, jo, nebo možná ještě lépe, s vaším kolegou, protože předpokládáme, že pracujete anebo jste pracovali s někým, jo, že jste nepracovali někde sami. Možná ano, ale tak tentokrát se vás ten ranní otazník ten tím pádem moc netýká. Nás by totiž zajímalo, kolik let pracujete na jednom pracovišti s vaším kolegou. A jestli to jako zvládáte, nebo jestli vám občas taky prostě zní co.
1: Tečou nervy, protože je to marný. Teďka hovořím za Kačku, jo, prosím vás, omlouvám se všem, jestli byste si měli nebo mohli mít pocit, že nejsem gentleman. Ne, tohle to se týká mě.
2: No tak to já myslím, že to všichni pochopili,
1: jo, aha,
2: jo, že škoda. Netřeba to upřesňovat. Tak jak to máte? Máte nějakého kolegu, se kterým je to boj, anebo se kterým je to moc prýmá, jste už prostě třeba 25 let, je to váš třeba závozník, jo, anebo prostě váš šéf?
1: Ano, v jedné kanceláři třeba, nebo na dílně, že jo, prostě těch možností je celá řada.
2: Jako občas jste měli třeba nějakou ponorku, jo? Ale vždycky jste to zvládli, dokázali jste si to prostě vyříkat, vyklouznout z toho a pokračujete dál a je to prostě prýma a vlastně byste ho za nic nevyměnili, jako Vláďa mě třeba.
1: No, to vzal mi vítr z plachet, ano. Je to i obráceně.
2: No, takže čekáme na vaše odpovědi. Je tady epidemie, smečka a dáme vám prostě samou prýma muziku, aby se vám pěkně psalo.
1: Jdeme na muziku.
0: Dneska

0: S Country rádiem na cestách.
1: V 9 hodin, více než 29 minut, máme opět pohled na dopravu. Začínáme na silnicích a pak se trošku vrátíme také ke kolejím, k těm krátkodobějším vlakovým výlukám. Tak jak to na těch vozovkách vypadá, nehoda na D10 na 22,5 kilometru ve směru na Prahu. Překážka na vozovce průjde se zvýšenou opatrností, tak si v tomto místě dávejte pozor. Obezřetní buďte i na D7 na 9. kilometru ve směru na Chomutov. Tady také došlo k dopravní nehodě. Havarovalo se také na Praze 8 v ulici pod Krejcárkem, a aby to nebylo všechno, nebo toho nebylo málo, tak bohužel se havarovalo také v Brně v Řečkovicích. Je to v ulici Žitné. Já jsem sliboval pohled na koleje, na ty krátkodobější vlakové výluky. Nesvezete se dnes na trasách Ledečko z Ruč nad Sázavou. Tahle ta výluka by měla trvat do 2. září, což je co by dub, tedy do středy. No a je tu také Vsetín, Půchov. Tahle ta výluka je bohužel až do konce roku. Tolik doprava. Po dopravě samozřejmě tu budeme mít další muziku. Pavel Bobek, Pavlína Jíšová. Zkrátka máme tady víc než dost. Tak ať se nám dobře poslouchá. Přeje Kačka a Vláďa.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak, my už to tady s Vládíkem, viď, Vládíku.
2: Ano, jasně.
1: Vládíku už to táhneme 6 let.
2: Přesně tak.
1: Dneska jsme začali ten 7. rok, tak jsme si říkali, že vás do toho taky trošku jakoby vtáhneme, jo? A že se vás taky zeptáme, kolik let pracujete na jednom pracovišti s vaším kolegou. Jak blízký máte ten vztah, jo? Kolik hodin s ním trávíte a musíte prostě třeba tolerovat některé věci, jo? Protože když jsi v nějakém úzkém kontaktu, tak prostě musíš některé věci
2: ano, známe ho, odhadneme ho, víme, co od něj můžeme čekat, tím pádem se eliminuje.
1: Nemůžete mu to každý den vytýkat, že jo, třeba jako já Vláďu.
2: No jistě, ale tak já už jsem si na to zvyk, že jo, zvyk je železná košile a samozřejmě člověk se obrní a pak, když je obdařen nějakou toleranci, tak už to hází za hlavu samozřejmě, ale jsou to velmi...
1: Tak hlavně to neposlouchá, viď Vláďo?
2: Jsou to důležité věci, které by si měl ten či který člověk na tom či kterém pracovišti vzít v srdci. Samozřejmě tolerance je velmi důležitá pro jakýkoliv vztah. Ano, teď si trošku nabíhám na vidle, ale prostě takhle to je. Máš samozřejmě jako vždycky pravdu.
1: No dobře, ale tak no, necháme to být. Někdy ne, ale Vládě vždycky řekne, že jo. Irena píše, měla jsem štěstí, že jsem pracovala 12 roků v konstrukci v mužském kolektivu a evidentně jim to tam klapalo.
2: Tak napsal nám třeba Míla Eman, ten píše ahoj, tak já v životě pracoval pouze ve dvou zaměstnáních. Poprvé na ocelárně na Dřini v SNOP Kladno, 15 let většinou se stejnými lidmi a podruhé na letišti v Ruzini jako dispečer kontroly. A lidi do týmu jsem si vybral, tak se neměnili a bylo to fajn. Tak je fajn, že si děkujeme za příspěvek, že si můžete vybrat do svého kolektivu lidi, na které se třeba můžete spolehnout nebo které nějak znáte, ale víceméně, tak to jste měl štígro, víceméně se to týká těch, které si nevyberete. A teď záleží na tom, jak už jsme hovořili za začátku, jestli si padnete do oka či nikoli.
1: Tak Evička napsala, já pracovala 16 let pro poštu, s kolegyní si občas zavoláme. Bohužel některé parťačky už nejsou mezi námi, ale ráda na ty roky vzpomínám i ty na lidičky na rajoně.
2: Napsal nám třeba ještě Jirka, když dovolíš ještě jeden příspěvek, samozřejmě k těm ostatním neprezentovaným se dostaneme zítra. Ahoj, tady Jirka, Katko a Vladimír, nechci se chlubit, několik vykřičníků s mým kolegou Ladislavem, jsme to jako živnostníci táhli za jeden provaz dlouhých 30 let. A to teda klobouk dolů. Striktně jsme dodržovali všechny věci, které jsme si předsevzali a navíc jsme byli kamarádi.
1: Ale to je parádní. No tak když jsi s někým kamarád, no, tak samozřejmě se ti s ním potom jako dobře pracuje. Hezké je, když to kamarádství vznikne na tom pracovišti právě z toho, že jste spolu v takovém blízkém kontaktu. Zjistíte, že vlastně nejenom ta práce vás spojuje, ale i něco víc.
2: Tak já si myslím, že tenhle ten příspěvek bychom mohli vyhodnotit a poslat nějaký pěkný dárek. Tak Jirko, ozvěte se nám.
1: No je to parádní, moc děkujeme a k těm dalším se dostaneme zase zítra po 7:30, aby jsme se dozvěděli o vás všech, kolik let pracujete na jednom pracovišti s vaším kolegou.
2: A dost nás to zajímá, ale teď už muzika. Honza Nedvěd, odpusť.

0: Tak se nám tady krásně rozezněla tahle ta příjemná, pohodová, libá muzika. My jsme tomu dali trošičku prostor, aby jsme navodili tu správnou atmosféru toho, že se blíží 10. hodina. No a po 10. už náš milý kolega Milan Schmidt.
1: A ten už se na vás moc těší, bude tady spolu s vámi až do 15. hodiny. No a my si jdeme konečně nakrojit ten dort a nebojte, budete u toho i vy. My vám natočíme nějaké videjko, uděláme tam nějaké pěkné fotografie, trošku zamlaskáme, abyste věděli, jak dobrý ten dortík k naší oslavě 6letého společného vysílání je. A určitě se můžete potom podívat na Facebook Country Radio. Myslím si, že do půl hodinky to tam máte.
0: Tak, výborně. Tolik informace o dortu, tolik informace o nás, o Kašce a o Vláďovi, tolik informace o Milanu Schmidtovi, který přijde po 10. No a informace o muzice, která by nás mohla po 10. čekat.
1: Babi Rivola, Mickey Rivola a přátelé, dáme si hej novran. Tak hezký den.
0: Přátelé, hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Přibývá dronů, ale také přestupků. Řadě vlastníků je úplně jedno, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Na více incidentů si stěžuje také Úřad pro civilní letectví. Pokuta může pro pilota dronu dosáhnout až 100 000 korun. Provozovatele může porušení zákona vyjít až na 3 miliony, v případě firmy dokonce na 5 milionů. Cestující v Praze a ve středních Čechách se od víkendu vrátili do běžného provozu pražské integrované dopravy. Některé autobusové linky změnily trasu a bude více spojů. Školní autobusy vyjedou zítra, tedy 1. září. Nejvýraznější úpravy čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Modré zóny se v Brně dostaly do další fáze. Po jejich instalaci například v Bohunicích se rozšiřují i za hranice samotného města. Modrá to i v Modřicích. Rezidentní parkování je tam v současné době připraveno ke spuštění. Regulace v Modřicích bude platná od 17. hodiny do 6. hodiny raní. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jak je to s tramvajovou tratí na Václavák, to ví Honza Navrátil.
3: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendovým úspěchům. Také poslední den světového šampionátu kanoistů česká výprava získala medaili. Po zlatu a stříbru Martina Fuchsy vybojoval bronz na double kajaku Daniel Havel a Kuba Špicar. Na olympijské pětistovce v Poznani získali medaili poprvé ve své kariéře. Kajakář Josef Dostál dojel čtvrtý. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Krásné, klidné, ničím nerušené pondělní dopoledne vám v tuto chvíli přeje už Milan Schmidt, je po 10. hodině a taky je 31. srpna, no. Prázdniny vzali za své, školáci začínají mít starosti, pro nás ovšem ostatní je to celkem obyčejný všední den, který nám startuje další pracovní týden. Zahájila ho Vajnona, taky Vabirivola, Mikrivola a přátelé. Dáme si dále potom Pokáče, Věru Martinovou, Pavla Dobeše, dáme si Romana Horkého a taky Jenny Okeše a Vajlona Jenningse. Do toho nějaké ty informace a sice prázdniny končí, ale rozhodně nekončí doba, kdy chodíme na živou muziku na venkovní akce, takže třeba v Týně nad Vltavou se něco chystá a pozve nás Tomáš Bartoušek už za chviličku v kuchátku Country Rádia. Chybět nebude ani tulácká stezka, takže příjemný poslech a ještě jednou dobrý den.
1: Já musím holt

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět vodkou.

0: Rokem Country Rádia.
1: Tak přátelé, před pár týdny jsem natáčel pozvánku na festival, který pořádá kapela Paralela, tedy můj kamarád Tomáš Bartoušek a jeho parta. No a ten už je za námi v podstatě, ale před námi je další vystoupení týhletý příjemný a milý kapely, ovšem navíc ve výborné společnosti, tak to jsem musel zavolat Tomáša a zeptat se ho, o co vlastně jde. Tome, ahoj.
2: Já tě zdravím, Lanku, ahoj, zdravím posluchače.
1: Prosím tě, o co jde? Já vidím, že hrajete někde 4. září. Popiš nám, co to je za akci a kdy a s kým vás tam uvidíme.
2: Jo, je to krásný festival, který se jmenuje Na Slámě. Mm-hmm. Probíhá na přelomu srpna a září v Týně nad Vltavou. Mm-hmm. A my tam vystoupíme v pátek 4. září, jak jsi říkal, se skupinou Neres a se Zdeňkem Řešťálem. Budeme jim předskakovat naším koncertem.
1: Hele, to je parádička. Máš nějaké informace, protože já o tom festivalu zase až tak moc nevím, kde přesně se to nachází a kde přesně se to odehrává?
2: Je to na bývalém fotbalovém hřišti, vedle současného fotbalového hřiště. Je tam udělaná krásná stage z balíků slámy, opravdu je to nádherný.
1: Proto na Slámě teda, jasně.
2: Proto na Slámě, ale veškeré ty informace o tom určitě najdou posluchači na kulturateam.cz, www.kulturateam.cz. Jsou tam i jiný interpreti, skvělý kapely a myslím si, že stojí za to navštívit teda ten festival, je opravdu krásný.
1: No tak jasně, já si to umím představit, tak tím pádem je to nedaleko Sokolovny v Týně nad Vltavou, tam v těch místech Kultura Týn se dá najít opravdu všechno, protože jak si řekli, je to vícedenní festival, ale 4.9. tedy Paralela a Neres a Lucia, víme v kolik hodin? Tak.
2: Ne úplně přesně, ale 18 hodin by to mělo začít.
1: Jasně. To si dohledáme všechno. Tak jo, Tome, takže pozdravujeme z Dendu Vřešťala i celou partu a to samozřejmě i kluky od tebe z kapely a těším se na viděnou. Jo?
2: Díky, Milánku, díky. Já bych chtěl pozvat, je to nádherný festival a je vidět, že v Týně to dělají dobře tu kulturu. Já jsem za to moc rád.
1: Fajn, tak jo, těšíme se, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se hezky, Milánku, mějte se hezky, posluchači. Naschledanou.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš,

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tady čas na trochu dopravy, tak pochopitelně, jako vždy, koukám nejprve na to, zda jsou nějaké polodenní výluky, a věřte, nevěřte, nejsou vůbec žádné. Takže se podíváme na koleje tak trochu obecněji, co se kde děje, a také se podíváme na dálnice. Teď okolo 10:30 rozhodně tedy počítejte s tím, že v místech, kde prší, tak ta doprava bude složitější, jak to vždycky v dešti bývá, ale co se kolejí týče, tak stále ještě pokračuje problém na trati 212 úsek Ledečko Zruč nad Sázavou, kde se řeší stále podemletá trať po záplavách. Mělo by se to dořešit zhruba v polovině tohoto týdne, tak s tím prosím počítejte, pokud jezdíte po této trati. Co se dálnic týče, no tak Pražský okruh, 61. kilometr staré známé místo ve směru, kde je jedničce nákladák s osobákem v sobě, to bývá velmi často a ani dnešní den není jinak. D10, 41. kilometr ve směru na Prahu, nějaká překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, pravděpodobně vozidla po havárii. D2, 1,5 km ve směru na Brno, dvě dodávky v sobě, i tady dávejte pozor. A D11, 52. km ve směru na Hradec Králové, havárie osobního auta, policie jede na místo. Počítejte se zdržením. Přidávám ještě D8, 23. km ve směru na Ústí nad Labem, tam je nějaký předmět na vozovce. A pak D7 ve směru na Chomutov, dopravní nehoda, osobní auto trefilo svodidla. Tak to byl takový výčet nehod, které máme teď mezi 10. a 11. Jak říkám, může za to pravděpodobně počasí, hodně to klouže, hodně vody na vozovkách, jezděte opatrně a přizpůsobte řízení stavu vozovky.
0: Country radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam, každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zajímavé pozůstatky hradu Frýdberk. Ty najdeme v obci Žulová v Olomouckém kraji mezi Jeseníkem a Javorníkem. Frýdberk patří k nejstarším památkám na Jesenicku. Hrad si před rokem 1290 na půdě vratislavského biskupství postavil proti jejich vůli loupeživý rytíř Jan Wistenhube. Z hradu potom podnikal výpady do širokého okolí a v loupeživých nájezdech pokračovali i jeho potomci a později i Haugwitzové. Klid do oblasti pak přineslo až vykoupení hradu vratislavským biskupem v roce 1358. Hrad následně zůstal v držení biskupství a v 16. století byl renesančně přestavěn. V roku 1639 ho během 30leté války dobila a vyplenila švédská vojska a hrad začal chátrat. V roce 1703 pak byl v tamním areálu vybudován pivovar. Na začátku 19. století ale přišla zcela neobvyklá proměna. Vratislavský biskup Jan Christian Hohenlohe daroval městu pozemek s hradem pro stavbu nového kostela. V roce 1809 tam za dva roky vyrostl klasicistní kostel svatého Josefa. Z původního hradu se přitom zachovala mohutná válcová věž, která se stala věží kostelní. Zdivo věže je u paty silné až 4 metry a dochovalo se až do výšky původního čtvrtého patra. Zachoval se také oblouk části hradby, který dnes slouží jako podezdívka presbyteria. V přízemí věže byla proražena vstupní předsíň kostela a na její koruně přibyla zvonice. Právě spojení středověké hradní věže s jednoduchou klasicistní kostelní lodí dělá ze Žulové neobvyklé místo. K věži a kostelu dojdete z Josefského náměstí po kamenném mostě z roku 1846. Ten nahradil původní dřevěný padací most. Je dlouhý 36 metrů a široký 5 metrů. A ještě jedna zajímavost. Městečko se až do roku 1948 jmenovalo Frýdberk, tedy stejně jako původní hrad. Název tak připomíná jeho dlouhou historii. Kostel je přístupný při bohoslužbách a tehdy je možné také vystoupat na věž. Další informace o Frýdberku najdete například na webu turistika.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.

0: čas.
1: Tak to byla kapela Na pořád, máme 10 hodin 57 minut, čas nevrátíme, čas pokročil, je před námi 11. hodina, to znamená pozvánky za kulturou, znamená to také předpověď počasí a znamená to také, že vám teď v tuto chvíli přináším informace o tom, co se bude dít zítra po 6. hodině v Country Rádiu. Tedy ty informace samozřejmě nepřináším já, ale moji ranní kolegové.
2: Zítra je 1. září, milí posluchači, to znamená, že nás čeká první školní den a my se mu na Country Rádiu budeme věnovat. Řekneme si, kolik školáků zítra naskočí do první třídy a jaké vzpomínky má na první třídu náš Vláďa Vlach. Budete koukat. Vzpomeneme i na Květu Fialovou, která by zítra oslavila 97. narozeniny. Tak zítra v 6 hodin ráno se těšíme. Ahoj!
3: Country počasí.
4: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháníkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Krásný naše plány.
3: Country Radio.
8: Byla jsi můj celý svět.
3: Radio, u kterého si o

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 7.
0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy.

0: Kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak co je jisté, je to poslední den prázdnin, určitě 31. srpna, zítra 1. září, děti jdou do školy. Pro nás, kteří už školu povinni nejsme, je to ovšem naprosto obyčejný den, který proložíme hezkou muzikou. Měli jsme takový začátek, řekl bych, dva protipóly, velmi stará píseň Tijak Texas a velmi nová píseň Rozlučková nám zahájili poslední dopolední hodinku. No a vlastně v tomhle duchu budeme i pokračovat, zatímco si dáme třeba například Vabyho Daňka a Nevadí, jednu z těch starších, tak třeba Nové struny zahrajou Špatný flek. A to je zase jedna z těch novějších. A tak to budeme střídat, dáme do toho i nějakou tu informaci a určitě i nějakou tu pozvánku. Takže příjemný poslech vám přeji a užívejte si dnešní poslední srpnový den.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Před námi je další velmi milá pozvánka, protože na telefonu je Mia Peterková. Mio, ahoj, zdravím.
2: Zdravím tě, Milane, a zdravím i posluchače Country Rádia. Ahoj.
1: Tak musím se zeptat a chci se zeptat, jak se máš a jak se má kapela?
2: Mám se tak nějak letně tropicky a kapela se má obdobně, teď máme hodně koncertů, takže pořád někde jezdíme a hrajeme a je to takové krásně, hudebně, letně vyladěné.
1: Tak to jsem rád, to rád slyším, gratuluji, ale volám kvůli něčemu jinému. Volám kvůli tomu, že se nám blíží už zase další roční zajímavé akce a navíc bohulibé akce, takže povídej, o co konkrétně jde?
2: Jde o 16. ročník akce, která se jmenuje Vozíkohraní. Aha. A je to taková potkávací akce Brněnské ligy vozíčkářů, která je plná hudby a zábavy a programu pro děti a je tam charitativní bazárek a vlastně jde o to vytvořit takový společný prostor pro přirozené setkávání handicapovaných a zbytku obyvatelstva.
1: Tak říkáš, že je tam muzika, že je tam program hezký, tak povídej, přeháněj.
2: Takže dáme také datum, bude to v pátek 4.9. od 15.30 do 21 hodin.
1: Ano.
2: Celá akce se koná v areálu Ligy vozíčkářů v Brně na Vinohradech na Bzenecké 23.
1: Ano.
2: A co se týče hudebního programu, tak celým tím odpolednem, podvečerem, večerem budou provázet kapely Rooms, Radimec a Old Horses a Lumeny.
1: Mm-hmm. Říkala jsi a zmiňovala jsi i program, který zahrnuje i program pro děti. Na co se mohou těšit děti?
2: No, tak doufám, že tam bude letos opět skákací hrát.
1: Ano.
2: A pak tam budou různé takové atrakce, malování na obličej, bude tam kanisterapie, takže ukázka vlastně práce ze psy s handicapovanými a různé další prostě takové příjemnosti, aby se děti nenudily, aby si rodiče mohli tam vybrat na bazárku nějaké věci, občerstvit se a tak dál.
1: A poslechnout hezkou muziku. Tak úplně závěrem, Mio, ještě jednou pojďme zopakovat tedy datum, čas a místo.
2: Akce se jmenuje Vozíkohraní. V pátek 4.9. od 15.30 do 21. v Brně na Vinohradech v areálu Ligy vozíčkářů na Bzenecká 23.
1: Mio, moc děkujeme za pozvánku. Ať vyjde počasí, to samozřejmě ovlivní také celou akci, ta ať se podaří. A já se těším na slyšenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju, Milane, a těším se taky na slyšenou a přeji všem posluchačům krásný zbytek léta, ať se vám daří. Ahoj.
0: Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hodina utekla, jsou tady další dopravní informace, takže mám tady problém na trati 321 Ostrava Svinov Havířov Český Těšín, dále Ostrava Kunčice. V úseku Ostrava Svinov Ostrava Kunčice se řeší následky srážky vlaku s osobou, takže počítejte s tím, že tam je provoz zastaven a doprava se tam komplikuje. Pokud tedy cestujete po této trati v tomto úseku, počítejte se zpožděním vlaku, případně s nějakou náhradní dopravou. Máme tady i zprávy z dálnic a není jich úplně málo, ale naštěstí to, co se týkalo těch dopravních nehod, tak to už dál neroste, ale jsou tu jiná nebezpečí. Tak například počítejte s tím, že kolona vás čeká mezi 210. a 205.5 kilometrem ve směru na Brno, to je jedno varování před zdržením. Další potom mezi 214. a 216. kilometrem ve směru na Ostravu je odstavený nákladní automobil pro poruchu a je to vlastně v místech, kde je hustá doprava, takže i tam počítejte, že se to trošičku zdrží. Máme tady špatnou sjízdnost a sice porouchané vozidlo je na exitu 253 ve směru na Prahu na D1 a tu špatnou sjízdnost způsobuje to, že z něj z tohoto porouchaného vozidla vytéká olej na vozovku, takže projíždějte velmi, velmi opatrně. Další porouchané vozidlo máme pak na 36.5 kilometru ve směru na Prahu. I tady se připravte na nějaké to zdržení. Tolik tedy dálnice D1 a teď ještě pro vás mám dálnici D11 a na D11 máme porouchané vozidlo, které stojí na 53. kilometru ve směru na Hradec Králové. Taky tady se připravte na zdržení. Další zdržení na D11 vás potom čeká mezi 25. a 35. kilometrem obousměrně, protože je tam zúžená vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
6: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
5: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
7: Country Rádio.
5: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál

No tak, Jaromír Majer a Hospůdka známá, hlavně písnička známá, taky už taky řadu let, určitě veliký hit. No, je to nahrávka z roku 1978, co si budeme povídat, už to nějaký ten pátek je. My si teď dáme něco malinko novějšího, a sice jednu z vítězných písní talentu Country Rádia, která nás malinko šokovala, protože víme, že většinou chcete slyšet vysloveně českou muziku, no a v roce 2020 vyhrála kapela Big Boy Band s písničkou Sitting at the Bar, to si právě teď pustíme, a ta je celá v angličtině, no, ale byla to prostě vítězná píseň talentu Country Rádia. Jinak, když jsme u muziky jako takové a u angličtiny, tak včera anglicky zpíval část svého programu taky Alan Mikušek na lodi. Po všech těch povzdeších, že tam je málo country kapel, tam tady dorazila opravdová country star Alan Mikušek. No, nebylo nás tam moc, musím říct, na parníku. Na druhou stranu, atmosféra byla naprosto báječná a ti, co přišli, tak se bavili skvěle, takže tím bych chtěl Alanovi poděkovat za to, že vážil cestu až ze Slovenska, přijel a zahrál, jako by hrál pro tisíce lidí, prostě s obrovským nasazením. Bylo to skvělé, prostě bylo to skvělé, byl to krásný country večer a ti, co tam byli, tak mi jistě dají za pravdu. Pokud byste chtěli ještě vyrazit na parník, tak možnost je, pochopitelně, ale pravda je, že ta včerejší plavba byla poslední večerní plavbou letošního roku. Teď už nás čekají pouze nedělní plavby, a to v září od 14 hodin a v říjnu pak od 11 hodin, potažmo v listopadu také tak. Takže co se týče zářijových plaveb, tak myslím, že už je vyprodáno prakticky na téměř všechny plavby v září, to znamená jak Vojta Nedvěd, tak Petr Kocman, tak Mirek Paleček jsou vyprodáni. Dají se koupit ještě lístky, tuším, na 27. září na Honzu a Jindřišku Brožovi, a pak tedy na říjnové plavby, které už budou dole vevnitř v restauraci v takovém omezeném počtu, ale zase to má jiné kouzlo, je to prostě takové klubové hraní, tak můžete třeba si kupovat lístky právě na tyto plavby. Na našich stránkách najdete více informací. No a teď slibovaná hitovka kapely Big Boy Band z Plzně a vítězná píseň z talentu Country Rádia 2020.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

0: Tak Tomáš Průša a jeho band, chtěl bych ti říct, prastará písnička, na které jste slyšeli i další muzikanty, velmi slavné, musím říci, protože tuhle tu písničku společně s bandem Tomáše Průši nahráli i bratři Malinové, tedy Luboš a Pepa, ať jsem úplně konkrétní. Takže chtěl bych ti říct, jedna z těch písniček, které se objevují pravidelně ve vysílání Country Rádia, a my jako Tomáš Průša band za to moc děkujeme. No ale byla to poslední písnička dnešního dopoledne, před námi je předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak už polední menu, tedy hodinka plná české muziky a také soutěžení. Takže pojďme na to.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese. V poslední době se houbaři z lesa vraceli s prázdnou. Sucho a vysoké teploty houbám nepřejí. A když už se nějaká objeví, bývá většinou červivá. Teď to ale vypadá líp. Ochlazení a srážky zlepšily situaci natolik, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že houby porostou. Ministerstvo práce bude šetřit na nezaměstnaných. Plánuje návrat k dřívejšímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku jen na 65%. Maximální podpora by byla 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti jsou odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Některé dětské skupiny končí. Důvody zná Luboš Dvořák.
2: Velmi nízká porodnost a tím vznikající nadbytek míst předškolních zařízeních mění struktury výchovy malých dětí. Některé mateřské školy se slučují a jsou i případy, že dostávají jiné využití. Například v Kralupech nad Vltavou končí první dětská skupina vzdělávací centrum od A do Z. Oznámila to po 15 letech jeho provozovatelka. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Pozor si dávejte na medvědy. Podrobnosti má Luděk Savana.

0: Bánek.
1: Na severu Moravy je prý medvěd. Zprávy o výskytu šelmy se v oblasti Moravskoslezských Beskyd objevily již před několika dny. O situaci informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek Místek. Turisty vyzývá obec k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů. Na šelmu upozornili i Raškovice. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
2: Sport.
3: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0. Tím pádem bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod, a to před druhým Libercem. Sparta je 7. a ztrácí na městského rivala 5 bodů. Fotbalisté Plzně v 6. kole 1. ligy doma jen remizovali se Slováckem, výsledek 1-1. Hrali také Teplice s Jabloncem 2-0 a Liberec s Hradcem Králové. Tady to bylo 2-0 pro Liberečáky. Takový byl včerejší fotbal a takové byly zprávy na Country Rádiu, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
2: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak tohle byl Pacifik a Jeanová láska. Musím říci, že svým způsobem tahle písnička mohla být určitou nápovědou pro soutěž, která je před námi, protože jednak tedy máme před sebou tři písničky se společným tématem, které malinko korespondují s tou písní Jeanová láska, ale opravdu velmi vzdáleně, ale přeci jen nějaký ten náznak tam je. Společné téma, kdo najde a zavolá na číslo 210 323 333, tak naposledy může získat poukázku na 500 korun na odběr zboží na hrnčířských trzích v Berouně, které jsou od 12. do 13. září, to znamená zhruba za 2 týdny. Je to poslední poukázka, kterou mám k dispozici. Od zítra už budeme zase soutěžit o něco jiného, ale dnes by tedy stále měli ještě volat a soutěžit ti, kteří mohou do Berouna právě o tomto víkendu, tedy o víkendu 12. 13. září vyrazit, užít si spoustu krásných rukodělných výrobků na Husově náměstí a v přilehlých uličkách, no a odnést si také tedy nějaký ten dárek, protože 5 kilo, za to se tam určitě něco koupit dá. No a teď už před námi Hoptropáci, Kapitán Kit a Věra Martinová. Co tam může tak být společným tématem? No, to musíte uhádnout vy.

0: Takže dozněla třetí soutěžní píseň a poukázka na 500 korun už se chvěje v podstatě nedočkavostí, komu bude patřit. No tak pochopitelně dělám si legraci, ale opravdu mám tady tu poukázku a dáme ji tomu, kdo odpoví správně na to, co je, co bylo společným tématem tedy těchto třech písní, které zazněly. Telefon s číslem 210 323 333 je vám teď k dispozici a já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Zdravím, tady Kuba.
0: Dobrý den, Kubo, taky zdravím a ptám se, cože bylo společným tématem?
1: Já bych řekl, že jsou to modré oči.
0: Je to přesně tak, jsou to modré oči, já tleskám, bylo to více než zjevné, dokonce i v názvech těch písniček, kromě Amazonky, kde teda to v názvu není, tak potom Kapitán Kid zpíval, že máš modrý oči a Věra Martinová Pláčou tvoje modrý oči, mimochodem písnička, kníž text napsal Tony Linhart, náš kamarád a kolega. Tak tolik tedy k tomu, co zaznělo, pro vás to znamená, že získáváte tu poukázku, vydržte chviličku na telefonu a řekneme si více, ano?
1: Děkuju moc.
0: Taky. A my pokračujeme dál, přátelé. Polední menu teď přinese písně Michala Tučného, Zdeňka Rytíře, Fabio Rivoli a Pavla Bobka, dále folk týmu Radka Tomáška, ale třeba také Vladimíra Mišíka nebo kapely Epidemie. Takže máme se pořád na co těšit. Příjemný poslech, dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Tak to byla krásná poezie v podání Vladimíra Mišíka. Stříhali do hola malého chlapečka. Máme 12 hodin 35 minut a dnes má svátek Pavlínka. Nezapomeňte, jestli nějakou znáte, s gratulací, s kytičkou. My spěcháme s písničkou a zpívat pro všechny Pavlínky budou Rangers a sice písničku Kingston Town. Takže pokud Pavlínky máte možnost třeba ještě vycestovat někam na dovolenou, tak budiš pro vás třeba tahle ta píseň inspirací. Každopádně všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana svět

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. Všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

No, parádička, to byla titulka z poslední desky Copu Tajný přání a to jsme si poslechli zhruba ve 1/4 na 1, tedy vlastně už úplně na konci poledního menu, kdybych vás chtěl pozvat zase na některý z pořadů, které můžete poslouchat ve vysílání Country Rádia. Na dnešní večerní speciál vás zvát nebudu, protože páté pondělí a žádný večerní speciál není, ale pozvu vás třeba na některý z dalších pořadů v tomto týdnu a konkrétně už třeba v neděli 6. od 23 hodin v noci můžete poslouchat další album týdne a tentokrát to bude kapela Meziměsto. A je to zajímavá folková parta, která natočila už zase další tedy album plné folkových písní, ovšem tentokrát tak trošku jako modernějších. Pokud jste poslouchali Dopolední kávu minulý týden, tak trošku tušíte. Pokud jste neposlouchali, tak vám rozhodně doporučuji, jste-li příznivci folku, tak si poslechnout album týdne právě 6. září. Teď je před námi ještě nějaká ta muzika. Dáme si třeba Petra Reska jako Tuláka po hvězdách a dáme si i Petra Kocmana, Růže z Jericha. No a já si myslím, že to bude pomalu všechno z dnešního poledního menu. Takže ještě jednou příjemný poslech vám přeji a tady je písnička, kterou také už posloucháme nějaký ten pátek, to ne, že ne, protože Tulák po hvězdách je nahrávka z roku 1984. No, letí to jen, co je pravda. Petr Rezek.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bousky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přibývá dronů, ale také přestupků. Řadě vlastníků je úplně jedno, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Na více incidentů si stěžuje také Úřad pro civilní letectví. Pokuta může pro pilota dronu dosáhnout až 100 000 korun. Provozovatele může porušení zákona vyjít až na 3 miliony, v případě firmy dokonce na 5 milionů. Cestující v Praze a ve středních Čechách se od víkendu vrátili do běžného provozu pražské integrované dopravy. Některé autobusové linky změnily trasu a bude více spojů. Školní autobusy vyjedou zítra, tedy 1. září. Nejvýraznější úpravy čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Modré zóny se v Brně dostaly do další fáze. Po jejich instalaci například v Bohunicích se rozšiřují i za hranice samotného města. Modrá to i v Modřicích. Rezidentní parkování je tam v současné době připraveno ke spuštění. Regulace v Modřicích bude platná od 17. hodiny do 6. hodiny raní. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Jak je to s tramvajovou tratí na Václavák, to ví Honze Navrátil.
3: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendovým úspěchům. Také poslední den světového šampionátu kanoistů česká výprava získala medaili. Po zlatu a stříbru Martina Fuxy vybojoval bronz na double kajaku Daniel Havel a Kuba Špicar. Na olympijské pětistovce v Poznani získali medaili poprvé ve své kariéře. Kajakář Josef Dostál dojel čtvrtý. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tak my máme za sebou jak snídani, tak už i oběd, pravděpodobně, i když pokud obědváte později, nesmím zapomenout ani dnes vám popřát dobrou chuť k obědu, klidně i teď po 13. hodině, každému podle chuti, konec konců já jsem také ještě neobědval a teprve se na to chystám, ale co nás čeká v téhleté hodině mezi 13. a 14. z muziky, to by vás asi zajímalo mnohem více, takže Jitka Vrbová, Žalman a jeho spol Robert Křesťan a nebo třeba kapela Buty. Dáme si písničku krásnou Nad stádem koní, opravdu moc pěkná melodie, hezký text, tak to si poslechneme hned teď. Jinak vás v kukátku Country rádia pozvu na takové pěkné místo na pěknou akci pro vaše děti. Trošku jim zmírněte třeba to, že už začala ta škola a užijte si s nimi víkend, který se blíží. 5. září můžete vyrazit do Rozsochatce a je tam pro vaše děti připraven hezký program. Tak a teď už Buty, Nad stádem koní.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Radkem Country Rádia.
1: Po nějaké době volám do country klubu Rozsochatec, ale tentokrát nepůjde úplně o koncert nějaké známé kapely, ale o určitou novinku. Víc už nám k tomu poví Dáša, právě z tohoto místa. Dášo, ahoj.
2: Ahoj Milane, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak povídej, o co tam jde, konkrétně,
2: jde? Jde úplně o jinou akci, než na kterou jsme vás dosud zvali k nám. Jedná se o 12. ročník úžasně vymazlené akce pro děti a jejich doprovod.
1: Aha.
2: Akce se koná 5.9. Start je od 13 hodin z areálu Country klubu. Trasa je přibližně 4 kilometry, to znamená tam a zpět.
1: Uh-huh.
2: A terén je sízný i pro kočárky.
1: Jo.
2: No a co vás u nás čeká? Pohádkové bytosti, dovednostní a sportovní disciplíny. Máme připravené soutěže, samozřejmě i pro dospěláky.
1: Uh-huh.
2: A tuto akci děláme ve spolupráci s Českým svazem žen v Rozsochaci a s pomocí dobrovolníků.
1: Výborně, takže já jsem z toho pochopil to, že prostě děti přijdou a budou se bavit, bude nějaká procházka, bude nějaká aktivita a cíl tedy je u vás v klubu, je to tak?
2: Ano, a potom se vrátí všichni k nám a od 17 hodin máme připravenou další akci u nás přímo v country klubu.
1: Aha, aha.
2: A tato akce se bude konat i za nepříznivého počasí.
1: No dobře, takže se těšíme. Jinak když tu akci zmiňujeme, tak bychom možná mohli aspoň trošičku odtajnit, do jakou akci jde?
2: Je to akce, která je zaměřená na rodinné aktivity. To znamená, aha, my chceme, aby rodiče pracovali s dětma a děti s rodičema, aby byli spolu. A tady v našem případě budou spolu celé odpoledne až do večera.
1: A užij si hezký den. Dobře, Dášo, děkujeme za pozvánku. Úplně závěrem tedy ještě jednou ve 13 hodin, kde?
2: Je to 5.9. start od country klubu v Rozsochaci, je to 12. ročník, start je v 1 hodinu, to už jsem si říkala, a jinak se na vás moc a moc těšíme a myslíme si, že se vám to všem bude moc a moc líbit. A loučím se s vámi pozdravem, čauky, mňauky a ahojky.
1: Díky moc, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country rádiem na cestách.
1: Teď zase pár dopravních informací. Pozor na trati 178 Cheb Mariánské Lázně Plzeň hlavní nádraží. V úseku Lipová u Chebu Dolní Žandov došlo k poruše tračního vedení a tam přerušený provoz. Momentálně probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy. Strom tam padl na trakční vedení a bude se to opravovat. Na dálnicích pozor na D1, 16. kilometr ve směru na Prahu. Tam došlo k dopravní nehodě, probíhá vyprošťování osob, takže počítejte s pohybem osob a se zdržením. Dále potom na D0, 81. kilometr ve směru k D1, dvě osobní auta v sobě. I to je místo, kde se zdržíte. Na D5 se připravte na trochu hustější provoz na příjezdu a na výjezdu z Prahy a potom také máme ještě nějaké informace z dálnice D1 a sice jsou tam kolony a to na řekněme 218. až 196. kilometru ve směru na Prahu. Tam je hlášený velmi silný provoz a tvorba kolon. Pak je tam ještě také na 209. kilometru ve směru na Brno odstavený náklaďák pro poruchu. Ani ten asi plynulosti úplně nepřidá, takže v těchto místech počítejte s nějakými problémy. Ale jinak D1 celkem průjezdná dobře až na tu nehodu na 16. kilometru, o které jsme informovali. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha,

0: Posloucháte Country Radio, dnes je 31. srpna, už jsme řekli několikrát, že i když zítra startuje nový školní rok, tak pro nás, kteří už máme děti odrostlé, je to vlastně normální běžný den, ale je jisté, že maminky, které mají doma školáčky a nebo dokonce novoškoláčky, tak tam určitá nervozita může být. No, přípravy na školní rok tedy v plném proudu. Zítra 1. září to všechno vypukne a i o tom si budou povídat mí ranní kolegové Láďa a Kačka.
1: Zítra je 1. září, milí posluchači, to znamená, že nás čeká první školní den a my se mu na Country Radio budeme věnovat. Řekneme si, kolik školáků zítra naskočí do první třídy a jaké vzpomínky má na první třídu náš Vláďa Vlách. Budete koukat. Vzpomeneme i na Květu Fialovou, která by zítra oslavila 97. narozeniny. Tak zítra v 6 hodin ráno se těšíme. Ahoj!

0: Další hodinka končí, tohle to byl Tomáš Linka a Přímá linka, když milinky pláčou. Krásná melodie, mimochodem včera na parníku Country Rádia právě tuto melodii zpíval i Alan Mikušek, hudební host na parníku Country Rádia. Konec konců, jestli třeba sledujete můj Facebook, tak jsem tam dával i ukázku právě z této písně od Johna Denvera, kterou tam on zaspíval tedy v, řekněme v anglické verzi. No jinak pokud jste tam byli, tak asi mi dáte za pravdu, že ta plavba byla opravdu moc pěkná. Pokud jste se tam nedostali nebo jste nešli, máte možnost navštívit jinou plavbu, ještě nějaké jsou před námi, a nebo vyrazit na nějakou akci, na kterou vás za chvilku pozve Tereska v kulturních typech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až 27 stupňů.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
7: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio.

Začala další hodina Brontosauri a Dlouhán, Franky a Kateřina Marie Tichá a Příteli. To jsou písničky, které už máme za sebou. Před námi je Pavel Dobeš, Věra Martinová, Karel Zich a nebo třeba Buck Owens, jinak také Tulácká stezka a také pozvánka na literární noc do Zlína. A to v Kukátku Country Rádia.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku Country Rádia vyrazíme do Zlína, konkrétně do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a na telefonu mám paní Kláru Kmoškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Kmošková, já jsem koukal, že u vás chystáte moc pěknou akci, tak pozvěte naše posluchače, pokud by měli blízko do Zlína, tak určitě rádi přijdou.
2: Určitě. Letos chystáme už vlastně pátý ročník u nás ve Zlíně Noci literatury a tenhle večer proběhne ve středu 16. září, tentokrát v jedinečných prostorách Čiperovy vily. No a ten večer nabídne ukázky ze současné evropské literatury v podání herců Jana Révaje a Sáry Korbelové. No a tradiční součástí tohoto programu bude také hudební doprovod Filharmonie Bohuslava Martinu, tentokrát v podání harfistky Amélie Tokarské. A samozřejmě vstup na akci je zdarma, jen lístky si musí případně diváci vyzvednout u nás na recepci 14. budovy.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za informaci a úplně závěrem ještě jednou zopakujte tedy, kdy a kde přesně nás Noc literatury letos čeká?
2: Tak proběhne ve středu 16. září 2026 od 19. hodin v prostorách Čiperovy vily ve Zlíně.
1: Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, které zahájíme opět jako vždy na kolejích. Dotýká se to trati 178 Cheb Mariánské Lázně Plzeň hlavní nádraží a trati 147 Cheb Vojtanov až Cvikau v úseku Františkovy Lázně Cheb a nebo v úseku Dolní Žandov Cheb. Máme ovlivněnou dopravu poruchou trakčního vedení. Co to znamená? Jsou tam odřeknuty nějaké vlaky v úseku Františkovy Lázně Cheb a v obráceném směru a je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Dolní Žandov Cheb a Cheb Dolní Žandov. Tolik tedy reakce na spadlý strom na trakční vedení. Momentálně se pracuje na odstranění problému. Pokud jedete autem po jižní spojce, připravte se na zdržení a sice v oblasti Prahy 15, v podstatě v polovině cesty mezi Rabakovskou a průmyslovou zónou před Černohorskou radiálou došlo tam k havárii dvou osobních aut, takže počítejte s tím, že tam se zdržíte. Zdržíte se i na D1 na 45. kilometru ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam paleta na vozovce. Projíždějte a objíždějte prosím velmi, velmi opatrně. Jinak na D1 to není jediný problém, o kterém by měla být řeč, a sice na 16. kilometru stále ještě platí, že je tam dopravní nehoda ve směru na Prahu, tak i tam dávejte pozor. Pak tu máme ještě upozornění, že se nám pravděpodobně tvoří kolona, je to tak? Ano, je to tak. Mezi 215. a 196. kilometrem ve směru na Prahu velmi silný provoz a velké zdržení a tvoří se tam kolony vozidel. Tak to je varování. Před zdržením na D1 my vám všem přejeme šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zajímavé pozůstatky hradu Frýdberk. Ty najdeme v obci Žulová v Olomouckém kraji mezi Jeseníkem a Javorníkem. Frýdberk patří k nejstarším památkám na Jesenicku. Hrad si před rokem 1290 na půdě vratislavského biskupství postavil proti jejich vůli loupeživý rytíř Jan Wistenhube. Z hradu potom podnikal výpady do širokého okolí a v loupeživých nájezdech pokračovali i jeho potomci a později i Haugwitzové. Klid do oblasti pak přineslo až vykoupení hradu vratislavským biskupem v roce 1358. Hrad následně zůstal v držení biskupství a v 16. století byl renesančně přestavěn. V roku 1639 ho během 30leté války dobila a vyplenila švédská vojska a hrad začal chátrat. V roce 1703 pak byl v tamním areálu vybudován pivovar. Na začátku 19. století ale přišla zcela neobvyklá proměna. Vratislavský biskup Jan Christian Hohenlohe daroval městu pozemek s hradem pro stavbu nového kostela. V roce 1809 tam za dva roky vyrostl klasicistní kostel svatého Josefa. Z původního hradu se přitom zachovala mohutná válcová věž, která se stala věží kostelní. Zdivo věže je upaty silné až 4 metry a dochovalo se až do výšky původního čtvrtého patra. Zachoval se také oblouk části hradby, který dnes slouží jako podezdívka presbyteria. V přízemí věže byla proražena vstupní předsíň kostela a na její koruně přibyla zvonice. Právě spojení středověké hradní věže s jednoduchou klasicistní kostelní lodí dělá ze Žulové neobvyklé místo. K věži a kostelu dojdete z Josefského náměstí po kamenném mostě z roku 1846. Ten nahradil původní dřevěný padací most. Je dlouhý 36 metrů a široký 5 metrů. A ještě jedna zajímavost. Městečko se až do roku 1948 jmenovalo Frýdberk, tedy stejně jako původní hrad. Název tak připomíná jeho dlouhou historii. Kostel je přístupný při bohoslužbách a tehdy je možné také vystoupat na věž. Další informace o Frýdberku najdete například na webu turistika.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.

Je tady 15. hodina, to znamená, že já se s vámi rozloučím a popřeji vám hezké odpoledne s Milošem Kellerem a pochopitelně hezký celý country den s country rádiem. No a těším se na slyšenou zítra dopoledne. To bude 1. září, už jsme řekli několikrát, začíná škola a tomu se bude věnovat i ranní vysílání. My potom po 10. hodině

0: Déšť, teploty 20 až 27 stupňů.
1: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u lékaře. Účast Čechů na preventivních prohlídkách se zlepšuje, ale čtvrtina dospělých nechodí na vůbec žádné prohlídky. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se mohli dočkat bonusu v řádu tisíců. S koncem prázdnin začínají děti i rodiče vybírat kroužky. Kromě sportů, hudební výchovy nebo výtvarných aktivit se stále častěji objevují i nové možnosti, kterým se dítě může ve volném čase věnovat. Nově třeba robotika, 3D tisk nebo parkour. Zadarmo to ale není. Pokud rodiče dítě přihlásí až na 3 kroužky a připočte se vybavení a tábory, ročně to může vyjít na 15, ale klidně i 20 tisíc korun. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Změna jízdních řádů autobusových linek objednávaných Královéhradeckým krajem přinese několik důležitých novinek i na Jičínsku. Kraj reaguje na připomínky cestujících i zkušenosti z provozu a cílem úprav je především usnadnit dopravu školákům a odstranit přeplněné spoje. Největší změnu má Keteň. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: V Mikulově se bude bourat. Co konkrétně to ví kolega Savana?
3: To, co jsme si za minulého režimu vždycky přáli, se nyní stává skutečností. Celnice zmizí. Jak informovalo město Mikulov, místní celní budova půjde k zemi. Letos v září mají stavbaři odstranit její střechu. S kompletní demolicí se počítá až v souvislosti s dostavbou dálnice. Stavba má podle aktuálních informací začít v příštím roce. Dokončená by měla být kolem roku 2030. Luděk Savana, Urbánek, Mikulov.
0: Sport.
1: Tady je další skvělý český úspěch. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. V Číně na šampionátu Matěj potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Tímto triumfem napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

zaspávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český

slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je pondělní odpolední vysílání Country Rádia. V téhleté hodince zatím obsahovalo Roberta Křesťana a Jaroslava Samsona Lenka. Co nás čeká dál? Za chviličku Pacifika, Malý velký muž, nebo Olivia Newton-John, Let me be there, ale taky Vaby Daněk, Krosťa Fischer a Vrátě Vyskočil, Michála Pávová nebo Bob Dylan. Nebude chybět Kukátko se zajímavou pozvánkou a dopravní informace v půl. Hezký poslech a dobrou pohodu.

0: rokem Country Rádia.
1: Po prázdninové pauze se opět ozývá Pavlína Bublina Plchová s informací o tom, že pokračuje notování, tentokrát semifinálovými koly. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši, zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak, říkal jsem, že je to semifinále, to znamená, že už tam budou soutěžit interpreti, kteří už soutěžili v těch základních kolech. Kdo konkrétně to bude, kdy, kde a jak?
2: Tak první semifinále bude zastoupeno třemi písničkáři, Oliverem Kolkou, Alici Maule a Mr. Flinkem a třemi kapelami Alba, Jumbo Man a Natanika. Naším vzácným hostem bude kapela, která kdysi notování vyhrála, Bodlo. A vstupné bude jako obvykle v předprodeji 150, na místě pak 170 korun.
1: Pejsci, malé děti a podobně, to známe, ti tam mohou. A teď to nejdůležitější, kdy a kde?
2: 3. září od 19.30 a jak už je teď obvykle v kulturním domě Kaštan, scéna Unijazzu na Praze 6.
1: To je na Bělohorské 22 a 25. Jenom se zeptám, budou i ty další pokračování první čtvrtek měsíci, nebo tam bude nějaká výjimka?
2: Ne, všechno už teď bude první čtvrtek měsíci.
1: Na notování pozvala Pavlína Bublina Plchová. Ještě poprosím o webové stránky, pokud si posluchači nic nezapamatovali.
2: Všechno, co potřebujete k prvnímu semifinále vědět, najdete na www.notování.cz.
1: Takže já ti děkuji, přeji hodně návštěvníků a těším se.
2: Já taky děkuju a budeme se na vás těšit.

Klukrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Bob Dylan a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. 35 na průtahu Libercem, počítejte s kolonami v obou směrech, je to kvůli pracem na vozovce. Ve směru na Žitavu potom je u Bílého kostela vážná dopravní nehoda a 35 je tam neprůjezdná. 23 hlásí velké kolony od D1 ve směru na Rosice. Dávejte tam pozor, opatrně sjíždějte z D1. A ještě Praha k Belská má dlouhé kolony, tentokrát ve směru od D8, začínají už v Cínovecké a je to kvůli nehodě u odbočky na Novopatskou. Postojíte si také na křižovatce Vypich, to je v Praze 6 a to ze všech směrů. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické ruše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba.

Tak tohle byly KTO, Besi, předtím Tony Joch na stopu, za chviličku Johnny Cash anebo Petra Černocká. A teď mám pro vás jednu zajímavou informaci. Na internetu probíhá výběr návrhu toho, co by měl náš budoucí druhý kosmonaut vzít do vesmíru. Těch návrhů je veliká spousta, ale mimo jiné se tam docela hodně navrhuje i ježek v kleci. Proč právě vzít ježka v kleci na vesmírnou cestu s Alešem Svobodou? Má to příběh, je to tajemství, odvaha a pátrání, které přitahují čtenáře dodnes. Je to česká kulturní stopa, je to tvořivost a důvtip. Hlavolam odměňuje trpělivost, představivost a hledání cesty. Je to silný vizuální dopad, malý, výrazný a okamžitě zapamatovatelný předmět. Tak to jsou důvody, proč by třeba právě ježek v kleci mohl být tím, kdo poputuje s Alešem Svobodou do vesmíru. A současně se objevuje spousta otázek, jak asi bude působit gravitace na vyjímání ježka. Bude se ježek volně vznášet a astronauti budou jen otáčet klecí? Dostánou astronauti lepších časů než pozemští následovníci Jana Tleskače? Hlavolam k nám přišel ze Spojených států a Jaroslav Foglar mu dal silný příběh a stal se symbolem. Tak možná zkuste uvažovat, když se dostanete na internetu, k možnosti navrhnout, co by si Aleš Svoboda měl vzít jako český symbol do vesmíru. V minulosti vím, že byl ve vesmíru třeba i krteček, ale i kleci, možná by to stálo za to. Konec výběru bude 18. září, je na to tedy ještě chviličku čas a podívejte se třeba na webové stránky Česká cesta do vesmíru a nebo si zadejte ježek v kleci do vesmíru a určitě vám to pomůže. A teď už zase muzika.

0: hlediska muziky je Domleto, tohle byl Spirituál Quintet, teď bude trošku mlít ústy Tomáš Adamec. Nejprve o počasí a potom co se kde stalo, to bude zpravodajství po 16. a pak dostane slovo opět Michal Tučný nebo Pavlína Jíšová. Tomáši, spust.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude v Čechách oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až 27 stupňů.

0: Antri Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Kybernetická kriminalita je na vzestupu. Za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřují kriminalisté více než 14 000 takových trestných činů. To je o 2 000 více než loni za stejnou dobu. Přes 2/3 případů se týkaly podvodů. Nejčastěji se podvodníci vydávají za policisty nebo bankéře. Zneužívají přitom také osobní údaje reálných pracovníků různých institucí. Třeba i Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zájem o feraty v Česku roste. Zajištěné trasy čím dál víc vyhledávají nejen zkušení lezci, ale stále častěji také velké skupiny, třeba v rámci letních táborů. Za poslední rok v Česku přibylo více než 5 nových ferat, včetně první důlní feraty v Jílovém u Prahy. Restaurace v Radějově má problémy. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Zázemí kuchyně restaurace ve wellness hotelu v Radějově uzavřela v úterý státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podle snímků na webu Potraviny na pranýři se v kuchyni a ve skladech potravin dlouhodobě neuklízelo. Zařízení bylo opotřebované a poškozené a žili tam hlodavci. Samotnou restauraci a hotelový provoz však inspekce neuzavřela, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Co je, respektive co bude nového na našich silnicích, zjistil Honza Navrátil.
3: Nejpozději v neděli 6. září by mělo skončit dopravní omezení v Kamícké a Rostocké ulici v Praze Sedleci. Původní termín, kterým byl konec září, se podařilo výrazně zkrátit a začátek školního roku by se tu měl obejít bez dopravních problémů. Rekonstrukce čerpací stanice čistírny odpadních vod ale nekončí a stavebníci zmíněné ulice ještě jednou rozkopají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková se blýskla v Irsku. Její výkon sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: České golfistce se zadařilo na Irish Open. Sára Kousková skončila druhá. O 3 rány za vítězkou Alexanderovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleová obsadila v Irsku 33. místo. Jana Melichová skončila na 35. pozici.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Michal Tučný vám poradil, jak se sní daně v trávě, a pak tu byla Pavlína Jíšová a Tři muži. Teď tu bude několik kapel, nejméně dvě, Nezmaři a Bee Gees. Ale bude to také Mirek Hofman, Žalmana Spol, Willy Nelson nebo Pavel Bobek. To je, co se týče muziky. Co se týče informací, v Kukátku opět pozvánka a dopravní informace v půl. V druhé polovině hodiny hned trojice pozvánek k vysílání Country Rádia. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller, i do této hodinky dobrou pohodu a dobrý poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Tomáš Tichý je teď se mnou ve studiu Country Rádia, aby vás informoval a pozval na další pokračování Pikovického festivalu. Tomáši, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Začněme termínem.
2: Termín je 12. září.
1: Kolikátý je to už ročník?
2: Je to 33. ročník.
1: Kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak vezmu to od těch největších jmen. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, Hobous, Revival, Alva, Xtet, Sichravo, Heureka, Tabásek and Partia.
1: To znamená, jsou tam i vítězové porty a také vítězové online hlasování.
2: Přesně tak. A ještě se zastavíme u těch Hobous, Revival, Alva a u Sichrava. To jsou dvě kapely, které budou hrát hlavně rivolovky. Takže se máte na co těšit.
1: V Pikovicích bývají také doprovodné akce.
2: Ano, bude tam spousta soutěží, jako vždycky. To nenecháváme náhodě, jo. Takže zase tam bude rýžování zlata, železný tramp, zlatokoptom, dětský skákací hrad pro ty nejmenší a pro takový ty zvídavější kluky a holky tam budou skauti, takže ty vás budou učit, jak se chovat v lese, jak ten les opustit, aby po vás nezůstal nějaký nepořádek, nebo jak rozdělávat oheň, nebo jak poznat stopy zvířete a tak dále.
1: Jak stanovat a tábořit a podobně. Stanování a táboření, bude tam možné?
2: V místě, přímo na tom tábořišti, už máme skoro plno, takže musí být posluchači hodně rychlí, snad to ještě stačí. A jinak se dá parkovat a stanovat na té vedlejší louce, tak jako vždycky. Tam je místa moc.
1: Bude tam pochopitelně i spousta občerstvení, všelijakých dalších stánků. Je
2: přesně
1: to tak?
2: Tak, budou tam jakýkoliv prodejní stánky, bude tam catering, bude tam víno, pivo, takže káva, všechno.
1: Ohladu a užízní posluchači a návštěvníci nebudou. Ještě webové stránky, aby se mohli návštěvníci ujistit.
2: Webové stránky jsou www.trampskepikovice.cz a nebo Trampské Pikovice můžou taky najít na Facebooku.
1: Mhm. Povídal jsem si s Tomášem Tichým o Pikovickém festivalu, ještě jednou ten termín úplně na závěr.
2: 12. září.
1: Já ti za to děkuji, nejenom za tento rozhovor, ale i za organizaci Pikovického festivalu. Popřeji hezké počasí, hodně lidí a moc se tam těším.
2: Děkuju a já ještě bych jenom dodal, že to s tebou budeme konferovat. Takže tak. Se diváci mají na co těšit.

Děláka. Na plážích písku hrady postaví. Čemu jsou hrady?

0: s Country rádiem Na cestách.
1: Tohle byl Pavel Bobek, předtím Willie Nelson, Oh, What a Beautiful World. Tohle si určitě neříkají řidiči v okolí Brna. Extrémně dlouhé kolony na D1 nejenom na dojezdu od Prahy, ale i na průtahu Brnem, a to v obou směrech. Ve směru od Vyškova kolona popojíždí už od 220. kilometru. Rovněž v Brně jsou problémy. Žabovřeská ve směru na Svitavy, u Královopolského tunelu je dopravní nehoda a kolona začíná už od Pisáreckého tunelu. 35, pomalý průjezd Litomyšlí. Na opačném konci republiky 35 z Liberce ve směru na Žitavu je momentálně neprůjezdná kvůli dopravní nehodě. Problémy jsou i na 23 ve směru od D1 do Rosic. Pracuje se tam na vozovce a jsou tam kolony. Opatrně z D1 sjíždějte. A ještě Ostrava, tradičně Rudná ve směru na Havířov. Pracuje se tam na vozovce u Radvanic a jsou tam kolony v obou směrech. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapotkopy.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
5: A budu

0: Zítra je 1. září, milí posluchači, to znamená, že nás čeká první školní den a my se mu na Kandry rádiu budeme věnovat. Řekneme si, kolik školáků zítra naskočí do první třídy a jaké vzpomínky má na první třídu náš Vláďa Vlách. Budete koukat. Vzpomeneme i na Květu Fialovou, která by zítra oslavila 97. narozeniny. Tak zítra v 6 hodin ráno se těšíme. Ahoj!
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

a srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čeká

napsat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Tak tohle byla Marta Kubišová jako Magdalena, za chviličku budou zachraňovat koně Kameloti a bude to taky Colin Ray a nahrávka s názvem Little Rock. A teď je tu pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia, abyste se od pondělka měli na co těšit. Víkend Country Rádia jako každý první víkend, tedy 5. 6. září, tentokrát to bude víkend písniček na přání. No a polední siesta víkendová v sobotu a v neděli 5. 6. září bude tentokrát plná vítězných hitů country žebříčku časopisu Billboard. Tak to je pozvánka na víkend, už se můžete těšit a teď jsou na řadě Kameloti.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec informací o počasí se zpravodajstvím po 17. hodině, tak pozvánka třetí v této hodince, a to pozvánka k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Písničky na přání 17 hodin, čaj o 6. po 18. V první polovině hodiny jako každý den Tulák Vítek Pěkný ještě jednou a také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Ondráček nabídne písničku z Karavany pro tento týden a také Country pod kapotou Vítka Pěkného a nebude chybět vítězná písnička ze včerejší Bonanzy. Ve 20 hodin už potom nastupuje kolega Petr Kocman. Nabídne vám třeba Vince Gilla, nebo Zuzanu Navarovou, či Dina Martina a Robbieho Williamse. Tak to je podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. Teď stále ještě vysílání odpolední s Tomášem Adamcem.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude v Čechách oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až

0: linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta zrančej psilon.
2: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
2: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
2: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
2: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
3: Vzpomínám na osadu.
2: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Téma samoobslužných pokladen v obchodních řetězcích stále rezonuje hlavně na sociálních sítích. Zastánci je považují za velký přínos a oceňují rychlost při nakupování. Odpůrci tvrdí, že nebudou dělat práci za pokladní. Velký problém takoví lidé vidí také v tom, že u samoobslužných pokladen nejde platit hotovostí, ale pouze platební kartou. Pokud nemají kartu nebo dokonce účet u banky, tak mají smůlu. Topná sezona se blíží a přichází starost. Kolik letos zaplatíme za energie? První velký dodavatel už oznámil zdražení. ČES od září zvýší ceny elektřiny i plynu zákazníkům, kterým končí fixace. Elektřina má zdražit o 6 až 7%, plyn až o 19%. Pomoci slabozrakým by měla nová aplikace.
2: Dobrou zprávu pro naše nevidomé spoluobčany přináší Brněnská univerzita, ale potřebují naši spolupráci. Odhalit plesnivý chléb pomůže nevidomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoji nové aplikace spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci a Tyflocentrem Liberec. Vývojáři teď mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky ale potřebují asi 10 000. Databázy proto mohou rozšířit i dobrovolníci. Stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat na e-mail poradna.potraviny@mendelu.cz. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Pražské derby, další fotbalové výsledky a jeden golfový úspěch. To přinesla sportovní neděle, kterou teď shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Říká se, že derby nemá favorita. Tentokrát ho ale jednoznačně ovládla Slavia. Vítězství ji zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novák, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po šesti kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až sedmá. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po šesti letech. Na povedený výkon z pohárové Evropy naopak nenavázali Plzeň a Jablonec. Plzeň doma jen remizovala se Slováckem 1-1 a jablonečtí fotbalisté padli v Teplicích 0-2. V posledním nedělním souboji Liberec porazil Hradec Králové 2-0. A ještě jeden golfový úspěch. České golfistce se zadařilo na Irish Open. Sára Kousková skončila druhá o 3 rány za vítězkou Alexanderovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleová obsadila v Irsku 33. místo. Jana Melichová byla 35.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky Zapomínám zapomenout, neboť dnes je to přesně 10 let, co mi odešel můj manžel tam nahoru, píše naše posluchačka z Hradce Králové.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, já bych chtěl nechat kamarádům do Hlučína nechat zahrát píseň Zatracení blázni od falešné karty.
0: Dobře, zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschvanou.
1: Díky, ahoj.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Ahoj, zdravím vás z krásného Čundříku a prosím, zahrajte nám tady Naposledy píšu řádky od Meziměsta. Moc díky, píše Alex.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Vážení, ráda bych nechala zahrát písničku pro mého manžela Jaroslava Útratu Těch tisíc mil od Valdemara Matušky a zároveň mu popřála pevné zdraví a veselou mysl. Ať věří a doufá, že bude vše v pořádku a že si ještě dlouho bude moci užívat svou milovanou chaloupku. Objímá ho Helena a písnička je tady.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Milši, moc vás zdraví, Jirka.
0: Zdravím také, co to bude a pro koho?
1: Děkuju, já bych vás hrozně rád poprosil Lukyho, čemu mám veriť. Páč vím, že Country Radio počúvají ze Slovenska a já bych písničku věnoval Kačce s Vláďovi. Gratuluji jim k 6. výročí, že si ještě stále nejdou po krku. Vláďa to je celý Brian May, jsou sympatická dvojka. Písničku bych věnoval nám všem, kteří jsme si v sobotu užili krásný výlet u vás v Praze, protože bylo to fantastické počasí a zítra je 1. září, takže i všem školákům a hlavně prvňáčkům, kteří jdou do školy poprvé, ať se jim ve škole líbí, ať mají super čupr kolektiv a perfektní paní učitelky.
0: Tak jo, děkuji za přání všem a písnička bude za chvilku, mějte se hezky, nashledanou.
1: Tak jo, jste moc hodné, děkuji, krásné odpoledne, nashledanou.

0: Pecky na přání na Country Rádiu.
1: V pondělí 31. srpna slaví 50. narozeniny můj syn Kamil Žanta z Dalovic u Mladé Boleslavy. Milý Kamče, posílám ti touto cestou ještě jednou hodně zdraví, štěstí, hodně úspěchů v české házené, které se věnuješ od svého dětství, jako hráč i jako trenér. Přeji ti dobré podmínky pro lety s balónem a vždy hladké přistání. Užívej si krásného života se svojí rodinou a kamarády. To ti přeje táta z Podlázek a posílá písničku Už mi lásko není 20 let.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a máme tu dopravní informace, tentokrát se vystačíme vesměs s Prahou a s okolím. Pražský okruh D0 od D1 k D7 u odbočky na Evropskou je dopravní nehoda a tvoří se tam kolona už od D6. V opačném směru od D7 k D1 je kolona u Ořecha, a to v obou směrech nakonec, a počítejte také s krátkým postáváním na dojezdu po D5 k D0. D1 na výjezdu z Prahy za Pražským okruhem za D0 na 12. kilometru je dopravní nehoda, počítejte s pomalu jedoucí kolonou. V Praze se také regulují vjezdy do tunelu Blanka, počítejte tedy s tím, že i objízdné trasy a přístupové cesty jsou plné. A ještě kousek za Prahou, trojka z Prahy do Českých Budějovic u Bystřice je dopravní nehoda, Kyvadlově se jezdí a jsou tam kolony s obou stran. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Prosím o zahrání písničky od Martyho Johnsona, písničku Ty a já, nádherná romantická věc. Přeju všem krásný poslední prázdninový den, Pavča, tak to bude jedna druhá. V sobotu jsem měla narozeniny, prosím, zahrajte mi píseň Tramskou mši, moc krát děkuji, píše Anička z Opavy Kilešovic.

0: Hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojici písniček. Ta první to bude jednodušší pro posádku Salome na Baltu, která se chystá vyplout do Dánska. Prosíme zahrát od Pacifiku Výprava velrybářská, píše Martina. U té druhé budeme muset trošku improvizovat. Chtěl bych popřát své manželce Pavlíně písničku od Petra Spáleného s poděkováním za to, že se mnou stále dává to dobré i to zlé. Toho zlého je naštěstí dost málo, tak ať to táhneme stále dál. Posluchač se písničku, kterou jsem v repertoáru neobjevil, tak jsem vybral něco jakoby z druhé strany. Snad se bude líbit taky.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Žákům základních a středních škol začne už zítra po prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 přibližně 19 miliard korun. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Vakcín Česko využilo méně než polovinu. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec 1 907 237 cestujících. To je nárůst oproti loňsku asi o 1,9%. Lidé nejčastěji cestovali do Řecka, následovalo Španělsko a Velká Británie. Vyšší Brod a rakouský Reichenthal spojuje nová přeshraniční cyklotrasa Krajinou bez hranic. Vede místy, kudy kdysi procházela historická cesta, kterou přerušili komunisté svojí železnou oponou. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se po druhé stala matkou. Radostnou zprávu oznámila na Instagramu. Zveřejnila také netradiční jméno své dcery, Glorie Gabriela. Povodně na hranicích Nepálu a Tibetu si vyžádali stovky obětí. Další stovky se stále pohřešují. O rozsahu tragédie ale čínská státní média mlčí a cenzura dokonce maže příspěvky ze sociálních sítí. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zajímavé pozůstatky hradu Frýdberk. Ty najdeme v obci Žulová v Olomouckém kraji mezi Jeseníkem a Javorníkem. Frýdberk patří k nejstarším památkám na Jesenicku. Hrad si před rokem 1290 na půdě vratislavského biskupství postavil proti jejich vůli loupeživý rytíř Jan Wistenhube. Z hradu potom podnikal výpady do širokého okolí a v loupeživých nájezdech pokračovali i jeho potomci a později i Haugwitzové. Klid do oblasti pak přineslo až vykoupení hradu vratislavským biskupem v roce 1358. Hrad následně zůstal v držení biskupství a v 16. století byl renesančně přestavěn. Roku 1639 ho během 30leté války dobila a vyplenila švédská vojska a hrad začal chátrat. V roce 1703 pak byl v tamním areálu vybudován pivovar. Na začátku 19. století ale přišla zcela neobvyklá proměna. Vratislavský biskup Jan Christian Hohenlohe daroval městu pozemek s hradem pro stavbu nového kostela. V roce 1809 tam za dva roky vyrostl klasicistní kostel svatého Josefa. Z původního hradu se přitom zachovala mohutná válcová věž, která se stala věží kostelní. Zdivo věže je u paty silné až 4 metry a dochovalo se až do výšky původního čtvrtého patra. Zachoval se také oblouk části hradby, který dnes slouží jako podezdívka presbyteria. V přízemí věže byla proražena vstupní předsíň kostela a na její koruně přibyla zvonice. Právě spojení středověké hradní věže s jednoduchou klasicistní kostelní lodí dělá ze Žulové neobvyklé místo. K věži a kostelu dojdete z Josefského náměstí po kamenném mostě z roku 1846. Ten nahradil původní dřevěný padací most. Je dlouhý 36 metrů a široký 5 metrů. A ještě jedna zajímavost. Městečko se až do roku 1948 jmenovalo Frýdberk, tedy stejně jako původní hrad. Název tak připomíná jeho dlouhou historii. Kostel je přístupný při bohoslužbách a tehdy je možné také vystoupat na věž. Další informace o Frýdberku najdete například na webu turistika.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeju vám pěkný pondělní podvečer u čaje u 6. Tento týden se budeme věnovat kořenové zelenině. Dneska mám pro vás luxusní recept na pečenou kořenovou zeleninu. Je to velmi jednoduché. Ten recept je udáván pro 8 osob, ale možná to bude jenom pro 4, možná vám to bude tak chutnat. Co budeme potřebovat? Kilo mrkve, kilo červené řepy, půl kila celeru, půl kila cibule červené, dobrý olivový olej na pokapání a sůl a to je všechno. Jo, a ještě dressing, nějaký měkký sýr, třeba crème fraîche, ale může to být cokoliv jiného, 300 gramů citronová šťáva, hrst majoránky, nejlépe čerstvé, a můžete to nahradit čerstvou petrželkou a kousek křenu, pochopitelně taky čerstvýho a nastrouhanýho. Mrkev očistíme, nakrájíme na klínky. Celer a červenou řepu oloupeme a taky nakrájíme na klínky. Červenou cibuli oloupeme a nakrájíme na čtvrtky nebo osminky podle velikosti. Všechnu tu zeleninu dáme do pekáče, zakápneme, bohatě zakápneme olivovým olejem a osolíme. Šoupneme to do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia, tak na necelou hodinku. Crème fraîche nebo jiný sýr měkký smícháme s ostatními ingrediencemi na ten dressing. Pečenou zeleninu přesuneme do mísy a podáváme s naším vysíláním, jo, a s tím dressingem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Nové Město nad Metují, Náchod, Kadaň Prunéřov, Kadaň Předměstí, Ledečko, Zruč nad Sázavou, Liškov Nezamyslice, to se týká jen osobních vlaků, Bezdružice Pňovany, také jenom osobní vlaky, Dolní Poustevnava Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

chvíle, kde kluci do pusy říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou někdy.

0: písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Jsem tady zase s písničkou týdne a tentokrát je to týden 36. a mezi náma stále je ještě léto. S Denisou Markovou máme radost, že když se do Karavany dostane veselá písnička, tak je to osvěžení, protože veselých a svěžných písniček je pomálu, a tak jsem vybral právě jednu z nich. Jmenuje se Badmintonová a patří do repertoáru skupiny Ponožky pana Semtamťuka. Autorem hudby je Tomáš Suchý, je to lídr kapely, a tak vám přeju, aby se vám písnička nejen líbila, ale aby vám přinesla dobrou náladu. Jestli se vám líbí i jiné písničky z Karavan, tak nám to napište, protože my je pak zase zařadíme do některé další karavany. A teď je tady písnička 36. týdne, posílá vám ji Jirka Vondráček, kapela se jmenuje Ponožky pana Semtamťuka a písnička se jmenuje Badmintonová.

0: je řeč. Když se soumrak na zem snes, poslal jsem naposled přes zrádný košíček.
1: Zrádný košíček.
0: Jarka Špitla tak poslal.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Volvo nyní sází na plug-in hybridy s delším elektrickým dojezdem. Šéfka britského zastoupení značky Volvo v rozhovoru prozradila, že značka stále vnímá plug-in hybridy jako důležitý krok pro zákazníky, kteří stále ještě nejsou připraveni k přechodu na plně elektrické vozy. Dodala ovšem, že jejich elektrický dojezd musí být dostatečný, aby je řidiči skutečně používali tak, jak byly původně navrženy. Tedy k pravidelné jízdě na elektřinu namísto využívání pouze spalovacího motoru jako u běžných vozů. V minulosti, kdy byl kilometrový dojezd plug-in hybridů velmi nízký, tak řidiči externě dobíjeli jen velmi zřídka. Společnost Volvo proto vynaložila značné finance na to, aby její hybridy nabízely delší dojezd a lidé je mohli používat tak, jak bylo původně zamýšleno. Značka proto investovala do nové generace plug-in hybridů, které mají výrazně delší elektrický dojezd. Tomu napomáhá i nasazení větších baterií. Model XC70 uvedený v Číně tak nabízí dojezd téměř 200 km na jedno nabití, ovšem dle čínského standardu CLTC, který je spíše optimistický. Tento model, zatím uvedený jen v Číně, by se však měl časem dostat i do Evropy. Podle některých spekulací by přitom podobný elektrický dojezd měla nabídnout i modernizovaná plug-in hybridní verze modelu Volvo XC60. Důrazem na plug-in hybridy s delším dojezdem tak značka řeší pokles prodejů elektromobilů na některých trzích. Současně však rozhodně neopouští ani rozvoj elektromobilů, ke kterým mají být plug-in hybridy vstupní branou. Do budoucna Volvo totiž stále počítá s přechodem na čistou elektromobilitu. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
2: Vídal jsem ji každé ráno. Když jsem scházel polní cestou, čekávala v planém stínu jabloní. Modré číny, plné záplat, tričko s nápisem The Beatles, bylo zřejmé, že jí škola nevoní.

smutný, to když slyším kolem jdoucí. Podívejte, jsou jak jeník s Mařenkou.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bousky. Na teploměru je od 21 do 28 stupňů Celsia. Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Teploty 20 až 27 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

Aj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i

Krásný pondělní večer s datem 31. srpna vám přeje Petr Kocman a možná pro některé z vás překvapivě, protože jste zvyklí, že své večerní vysílání začínám úderem 20. hodiny, ale jednou za čas, když se najde pět pondělků v měsíci, tak nastává taková magická hodina, kdy jsem s vámi ve vysílání právě už od 19 hodin. Myslím si, že to další pondělí nastane až někdy v listopadu a to další dokonce až někdy na jaře, někdy v březnu, takže nebojte, nebudu vás takhle víc překvapovat, ale magická hodina, proč jsem ji tak nazval? No, jednoduše proto, že tuto hodinu, která náhle vznikne, věnuji opaku tomu, co vás čeká od 20 hodin každý večer, a sice country je všechno, co se mi líbí, tedy písně z mého hudebního archivu, které bych vám rád představil. Tak takhle ta magická hodinka bude vždy vaše, tedy country je všechno, co se vám líbí. To znamená, že právě v tuto chvíli zahajuji písně na přání. Můžete volat do studia na 210 323 333 a já vám budu hrát písně, které byste rádi slyšeli. Magická hodinka začíná právě teď. Můžete volat.

0: No a já už mám na drátě prvního volajícího, který je až z daleké Bratislavy, posluchač Pedro. Pedro, zdravím tě, přeju dobrý večer. Co budeme hrát, řekni zbývajícím posluchačům.
1: Zdravím všechny posluchače, hlavně všechny trampy.
0: Děkujeme.
1: A budeme hrát Okoř.
0: Ano, Okoř jsem vybral v podání Tonyho Brycha a Akátu. Já si myslím, že to je naprosto libová záležitost, tak snad tě potěší. Píseň ti posílám a měj se moc hezky. Hezký večer, ahoj.
1: Díky, já tě zdravím, ahoj.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Tak, to byla píseň, která letěla až do Bratislavy, no a já mám na telefonu další volající posluchačku Ninu. Krásný dobrý večer, Nino, co budeme hrát za píseň?
2: Dobrý večer. Dohořic bych přál Carpe Diem.
1: Ano, to je nějaká vaše patrně srdcová záležitost, jsem pochopil.
2: Taková srdeční záležitost, mám tady takovou komplikovanou dobu,
1: ano.
2: Prostě stěhuju se, ale mám kolem sebe spoustu hodných lidí, kteří mě vycházejí vstříc, pomáhají.
1: No a to je prostě podstatný, ano, to je důležitý. Tak. To vám moc přeju a ještě vám tedy posílám písničku Pro radost, Carpe Diem, AG Flag. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Jsem pro radost, děkuju, nashledanou.

0: To byl AG Flek a jejich krásná balada Carpe Diem, jedna z dalších písní na přání v hodince. Country je všechno, co se vám líbí, která speciálně probíhá vždy, když je páté pondělí v měsíci, jak jsem ji nazval, magickou hodinkou. No a já mám na telefonu dalšího posluchače. Ještě jednou přeju krásný dobrý večer. Co budeme hrát za písničku?
1: I posluchačům Country Rádia a do Country Rádia přeju krásný podvečer.
0: Děkujeme.
1: Chtěl bych nechat zahrát písničku Jen ty má sázavo,
0: no,
1: od Jitky Vrbové.
0: Ano, to je velká klasika. Pro koho ji budeme hrát?
1: Budeme ji hrát pro všechny kámoše, známí od Sázavy. Já teda tam teď nebydlím, ale jsem skoro rodák ze Sázavy, ano, ano. Od Sázavy. A ve Světle nad Sázavou jsem chodil do školy a v květnu jsme se tam sešli po 60 letech zase ze základky. A naposledy jsem tam byl v sobotu,
0: ano.
1: A měli jsme tam pochod cestami Jaroslava Haška,
0: ano.
1: A ve Světle nad Sázavou to bylo a z vyhlídky na skále jsme koukali na Sázavu, krásnou Sázavu a Světlou.
0: No tak v tom případě teďka už chybí opravdu zahrát jenom tu písničku Jen ty má Sázavo a je to dokonáno. Výborně, tak písničku vám samozřejmě rád posílám a mávám na Sázavu, protože sám tam mám mnoho přátel, takže píseň letí pro vás na Sázavu a všem kamarádům. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou.
1: Naslyšenou, díky za Sázavu.

0: A já vítám ve vysílání Country Radia další posluchačku, kterou je Alena. Aleno, přeji krásný dobrý večer.
1: Ano,
0: tak co budeme hrát a pro koho? Povídejte.
1: Tak, já vám to musím trošičku vysvětlit.
0: Ano.
1: Já volám ze Čulejovic. Přijela jsem ale dneska z Brna, kde bydlím. A mám tady vedle sebe dvě kamarádky. Ano. My jsme už takový ten starší, uleželé, ale výborný ročník. Stále mladé.
0: To je vždy velmi žádané zboží, takzvaně.
1: Ano. Dvě sedmdesátnice, mně bude 78.
0: Ano.
1: To nás slavíme vlastně...
0: Takže mladý holky, je mi to jasný.
1: Svátky. Prosím.
0: Mladý holky, je mi to jasný.
1: Mladý holky, víte co, jak se říká, věk je jenom číslo.
0: Je to tak. Mě bylo na jaře 50, takže potvrzuju. Vím, jak se cítíte přibližně.
1: Ježiši Kriste, to jste strašně mladý. To by se mi mohl říkat skoro babičko, protože moje dcera bude slavit 60. 26. srpna.
0: Strašně to letí všechno.
1: Já myslím, že září. Teda září, pardon.
0: Září, já rozumím, ano. No, tak jo,
1: děkuju.
0: A co budeme teda hrát?
1: Zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: Ano, děkujeme.
1: Děkuju moc.
0: A budeme hrát, ještě mi řekněte, budeme hrát jakou píseň a řekněte posluchačům?
1: A Karla Kryla Martina.
0: Martinu. No a Aleno, proč hrajeme Martinu, když jste Alena? Není to divný?
1: No, protože se to líbí mojí nejlepší kamarádce Marušce a druhé nejlepší kamarádce Věrušce.
0: Tak Věruško, Aleno, posílám vám Martinu. Takhle bych to asi řekl.
1: Děkujeme!
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Nasledanou.
2: Po válce čbán a květina a list v němž ptá se

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: To byla dlouhá, předlouhá píseň Karla Kryla, skoro 9minutová Martina, a já už teď vítám dalšího posluchače ve večerním vysílání Country Radio. Přeji krásný dobrý večer.
2: Ahoj Petře, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme. Tak co budeme hrát a pro koho?
2: Prosím tě, bude to píseň Pála od Falešné karty pro všechny zúčastněné, co byli u kamaráda jednoho na Hlučíně.
1: Ano.
2: A bych to chtěl ještě poslat všem kamarádům, který se teďka do středy toulají někde po Novohradských horách.
1: Tak to je krásný. Výborně, tak všem posíláme píseň a samozřejmě i tobě. Měj se moc hezky a přeji pěkný večer. Ahoj,
2: naslyšenou. A Petře, všechno nejlepší dodatečně k narozeninám.
1: To už je dlouho, to bylo v dubnu, ale moc krát děkuju. Děkuju za přání a posílám písničku. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

to nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havran.

0: Tak to byla další píseň na přání, no a vy stále ještě můžete volat v této magické hodince, kterou jsem nazval Country je všechno, co se vám líbí, než od 20 hodin odstartuje Country je všechno, co se mi líbí, kdy vám budu hrát ze svého archivu, no a vy stále voláte, přejete si. Ale já teda teďka udělám výjimku, nevezmu jedno volací přání, ale jedno písemné, protože jsem dostal poměrně takový zoufalý mail, zoufalý v tom smyslu, že žadatel tak asi zoufale přeje píseň a píše: marně volám, ale nemám šanci. Moc prosím o Coffee Black, děkuji Mária, je to moje těžká srdcovka. Tak já teďka Márii pošlu píseň Coffee Black. Doufám, že správně z toho usuzuji, a když slyším Coffee Black, tak asociace je Don Williams a písnička Some Broken Hearts Never Mend, kterou mimochodem u nás kdysi v 80. letech natočil na své country album také Karel Gott. Takže píseň na přání pro Mariu, no a vy stále ještě můžete volat. Jdeme na to, přeji vám hezký večer, hezký poslech.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Don Williams, Some Broken Heart Never Mend, další píseň na přání, no a já už mám na telefonu dalšího posluchače, kterým je Petr. Petře, ještě jednou ti přeji krásný dobrý večer, tady taky Petr.
1: Ahoj, takže tak. Peťo, čau, čauky.
0: Co budeme hrát?
1: Pojďme se, že zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A chtěl bych na úvod jenom rychle krátce pozdravit a poděkovat za krásný večer a celý den vlastně v Pikovicích Hostoukám zdraví.
0: Tak to nás těší, moc děkujeme.
1: Bylo to úžasný, bylo to super a moc hezký.
0: Akorát jsi mi vyprávěl, že teda to bylo namáhavý ten pochod, který si absolvoval
1: no,
0: celý.
1: No tak jasně, no. Je pro nás pomalu 70 těch 10 kilometrů tam tou stezkou je
0: a v tom,
1: dobrý.
0: V tom vedru to je zážitek.
1: Ještě šáhneme na dno trošku. No,
0: ale... to je hrdinský výkon teda, to tleskám, poslechni si, jak, nebo víš, co já tě zatleskám, poslechni si, jo? Ale bylo to nádherný, já naopak děkuju i za Country Radio vám všem, kteří jste v Pikovicích byli, náramně jsme si to opravdu všichni
1: ale
0: užili.
1: Ale bylo to krásný, odměna byla krásná, samozřejmě ty abstinence nemůžu říkat, kolik jsem vypil pozdní, bylo víc jak 10, ale říkám, i to hraní všechno, pak se džimovalo Petr Bohuslav, když hrál pak v hospodě.
0: Ano, ano.
1: A to bylo ještě do půl jední, kolik jsme tam na louce. Nádhera.
0: Krásný. No tak hele, k tomu ti musím poslat jednu nádhernou písničku, kterou já osobně mám rád, je z roku 81, z LPčka Zvláštní znamení touha, ty jsi si ji přál, tak to posluchačům řekni, co bys rád tak nechal zahrát.
1: Přál bych ty písničku Rezavý šporeny.
0: No. Samozřejmě
1: a
0: od Hobos.
1: A zahrát Zvláštní touha, vyber si to chceš.
0: Tak jo, tak dáme šporny, máme tady připravený, tak šporny pro tebe a pro další hrdiny z Pikovic.
1: A pro všechny, ahoj.
0: Děkujeme, hezký večer, ahoj.

pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: Tak to byla píseň na přání pro hrdiného posluchače, který hrdině zdolal 10-kilometrovou stezku na oslavu Country Rádia a pak hrdině zdolal více než 10 piv. Tak to byla ta píseň, kterou si přál Rezavý Špornino, a já mám teďka na drátě dalšího posluchače. Přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petře, dobrý večer, posluchači. Tady tak. Je Honza z Klecan.
0: Honzo, zdravím. A co budeme hrát, řekněte posluchači?
1: Já bych chtěl nechat zahrát od skupiny Epidemie písničku Milé děti. Ano. A to pro svoji dceru Helenku a pro všechny děti, ano, které jdou zítra do školy, aby vykročili, ano, pravou nohou, aby se jim všechno dařilo.
0: Ano. Přeju totéž vaší dceři i dalším dětem. Mám doma 10letého syna, vím, o čem mluvíte. Už dneska mi svým pohledem jasně dával najevo, co si o zítřku myslí, takže takže naprosto chápu. Posílám Milé děti a přeji vám hezký večer a naslyšenou.
1: Tak, moc děkuju, mějte se, ano, krásně.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: Ano, milujeme vás a milovat budem, pod to se podepisuji. No a já už mám teďka na drátě posledního volajícího o píseň na přání v této hodině a vítám ji právě teď ve večerní vysílání. Ještě jednou přeji krásný dobrý večer. Co budeme hrát a pro koho?
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Všem ve vysílání Country Rádia. A ta předchozí píseň byla příznačná. Já bych si dal písničku Už ti můžu pravdu říct a bude to pro všechny dědečky a babičky, který prožili se svýma vnoučetama, který hlídali třeba i celý prázdniny a babičky, které museli prát a vařit a uklízet a dědečkové vymýšlet všelijaký hry a všelijaký blbosti, aby ty svoje vnoučata, aby všechny ty svoje vnoučata mohli zaměstnat. Bylo to pro ně určitě náročné, proto jim chci všechno tohleto zahrát.
0: To jste ale moc hodné, já si k tomu rád připojuji, takže všem babičkám, dědečkům a píseň samozřejmě letí i pro vás. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Taky všem naslyšenou, mějte se moc hezky. Ahoj, ahoj.
0: Tak, to je tedy poslední píseň v této hodince. Country je všechno, co se vám líbí a já se na vás budu těšit už za pár minut v hodince. Country je všechno, co se mně líbí. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

0: Když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně prlku poláhli vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka se chystá na neděli 6. září od 17 hodin na zastávce Radim v Radimu u Kolína. Zahrají tam Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek a George Beethovens. Zveme vás na 16. ročník Ústeckého dne porcelánu, který se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem v pátek 4. září od 19 hodin. Sejdeme se v tábořišti v hospůdce v Týnci nad Vltavou. Hornický skanzen Majerau je zajímavý tip na výlet. 5. září od 18 hodin tam zahraje skupina Gledli SV. Skanzen Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Je krátce po 20. hodině a ze studia Country Rádia vám krásný večer přeje Petr Kocman. Za námi je hodinka Country je všechno, co se vám líbí, no a před námi je hodinka Country je všechno, co se mi líbí. Já jsem vlastně ten předchozí název vymyslel kdysi dávno, když jsem vysílal své pořady každé pondělí pravidelně. A vy posluchači jste mi psali a dávali jste mi různé tipy, co byste rádi slyšeli. A já jsem jednou za čas udělal pořad sestaven právě z vašich přání a z vašich tipů, který jsem nazval Country je všechno, co se vám líbí. No a když se takhle naskytne příležitost, jako jsou některé ty pondělky, nebo když za mě třeba zaskakuje můj kolega Vítek Pěkný, tak používáme název Country je všechno, co se vám líbí, aby vy jste si poslechli písně, které máte rádi. Tak, já už mám připravenou první píseň, to bude zpívat a hrát Vince Gill, veliká hvězda country, vynikající kytarista, hraje na akustickou kytaru, elektrickou, výtečně hraje na mandolínu, na banjo, na basu, zpívá, skládá úžasné písně a na jednu z desek si pozval i váženého hosta, a sice Del McCurryho, což je opravdu veliká legenda bluegrassu, letos 87 letý pán, bělovlasý, zpívá, hraje a je to opravdu živoucí legenda bluegrassu. No a společně natočili píseň, kterou Vince Gill nazval Son of a Ramble Man.
3: This is take two and good luck with your

0: To byla úžasná Zuzana Navarová a píseň Andělská. Teď mám pro vás jedno velmi, velmi zvláštní hudební setkání, ve kterém se spojily ve studiu dvě opravdu velké hvězdy. Bohužel tedy ne osobně, a to díky tomu, že Dean Martin, což je jedna z těch hvězd a veliký swingový jazzový zpěvák, bohužel už mezi námi dlouho, dlouho není, ale díky moderní technice se podařilo jeho hlas spojit s novým hudebním podkladem a hlavně se s ním tedy tím pádem ve společném duetu setkala další hvězda, a sice popová nebo rocková, Robbie Williams. Já jsem tu píseň vybral záměrně, protože jsem vám pouštěl relativně nedávno verzi Robbieho Williamse písně Something Stupid, kterou naspívá s Nicole Kidman, hollywoodskou herečkou. No a vám se ta píseň líbila a dotazovali jste se, zdali ještě existuje nějaká podobná nahrávka. Takže to je přesně ten případ. Dean Martin tomu přezdívali King of Cool, tedy protože to byl člověk, který byl věčně v pohodě. Kdybyste se podívali na některé i staré záznamy, kdy s Frankem Sinatrou a Sammy Davis Juniorem a Peter Lawfordem řádili v Las Vegas, tak byste pochopili. Robbie Williams, dá se říct, že do jisté míry ho vnímám jako novodobého Dean Martina, proto asi k sobě našli tímto způsobem cestu. No a oni si zaspívali píseň Please Don't Talk About Me When I'm Gone, což je jeden, řekl bych, z nejstarších jazzových standardů, který vznikl už v roce 1930, tedy dávno, v minulém století, ale od té doby vznikly desítky různých verzí, protože mám třeba verzi od Billie Holiday, Binga Crosbyho, samozřejmě od Franka Sinatry, nebo i pochopitelně Dean Martin sám naspíval, také Ella Fitzgerald, nebo Bob Wills z jeho Texas Playboys ji nahráli, taky Jerry Lee Lewis, rock'n'roll slavnej, Willie Nelson zařadil na jednu ze svých desek a co verze, to opravdová perla, ale dneska to bude tohleto unikátní setkání. Tak pojďte si poslechnout, jak to vypadá, když se spolu zaspívají dvě hvězdy, každá malinko z jiného oboru, ale obě velmi zářící.
1: Ready, Pally?

0: To byl malý pozdrav všem milovníkům country na Slovensko, Zuzana Smatanová, nech se děje čo sama. V roce 2000 vydal Travis Tritt vynikající album s názvem Down the Road I Go a myslím si, že tedy z dnešního pohledu to bylo přesně album, které vydal v takové té plné síle, ne že by teďka sílu neměl, chraň Bůh, to jsem tím říct nechtěl, to on má, protože koncertuje, skládá, pořádal, ale tohle byla velká jízda. A tenkrát si pamatuju, že z toho alba vyslal do světa single. Na straně B byla nádherná balada Best of Intentions, kterou se vám taky ve svých pořadech pouštěl mnohokrát. A na straně A byla píseň It's a Great Day to Be Alive, což je název, který už sám o sobě je tak optimistický, že prostě se vám okamžitě musí zlepšit nálada, protože ta píseň opravdu vypovídá o tom, že dneska je opravdu nádherný den, abych žil. Prostě je to oslava života. Travis Tritt tenkrát říká, že tu písničku složil taky v době, kdy byl opravdu hodně šťastný, protože měl malé děti, on má celkem 3 děti, má krásnou manželku, má dům, on tehdy říkal, že má vlastně všechno, po čem kdy toužil. Má svoji rodinu a to je pro něj úplně to nejvíc. No a samozřejmě má muziku, má skvělou kapelu, takže veliká oslava života, tak pojďme na tuhletu nádhernou píseň vzpomenout a mimochodem dodnes jí musí hrát na koncertech, protože fanoušci ji stále vyžadují. Tak jdeme na to.
1: Country je všechno, co se mi líbí.

Teď mám pro vás jednu takovou hudební lahůdku. Je to skladba, kterou určitě znáte z repertoáru Lenky Filipové. A je to píseň, která vznikla hned v několika verzích. Dokonce Lenka sama ji samozřejmě naspívala také ve francouzštině. Ale já vám ji teď pustím od skvělého zpěváka Francise Cabrela, se kterým mimochodem Lenka tu píseň také naspívala v jedné z dalších verzí. No a Francis Cabrel, to je hudebník, který je vlastně od 70. let jednou z nejpopulárnějších osobností hudební scény ve Francii. Celosvětově prodal spoustu alb, mám pocit, že něco kolem 30 milionů, což není zcela jistě zanedbatelné číslo. No a hlavně je to také skvělý skladatel. A on je vlastně řazen do kategorie, je to zvláštní, ale zařazují ho do kategorie zpěváků francouzských písní, to je přímo kategorie, se tak jmenuje, ale řadí ho také do blues nebo do popu samozřejmě, a nebo do folku, a představte si, že i do country oficiálně. Takže je to velmi renesanční zpěvák a tu písničku už vás nebudu napínat, jak jsem říkal, dobře znáte, ale možná ji právě neznáte od Francise Cabrela. Tak pojďte na to.

Když v roce 1965 kapela Beatles vydala album Help, tak to byla obrovská senzace. Já jsem to bohužel tedy nezažil osobně, ale znám to z vyprávění třeba i mého tatínka, který to sice také nezažil v Londýně, ale zažil to tady v Čechách a to podle všeho stačilo, protože to šílenství tady bylo podobné jako v Anglii. I když teda tady se nedalo jít třeba na premiéru, pak i toho filmu, hned jsem se to dostalo, jak samozřejmě víme, všechno později. No, nicméně tatínek mi vyprávěl, že samozřejmě i on musel mít ten typický účes pro kapelu Beatles a v Brně to vždycky říkali, no to zas máte ten účes, to jsou ty batlesy, to jsou ty batlesy. To musela být velmi komická doba, rád bych tam byl onou pověstnou zlatou muškou a sledoval to všechno. No ale album Help, to je pecka i z dnešního pohledu samozřejmě a to i z toho důvodu, že je tam prostě jedna pecka lepší než druhá. Říkám to proto, že teď si pustíme písničku Yesterday, ovšem v country úpravě od zpěváka Billyho Deana. A já jsem vždycky, mě zajímalo ten vznik těch písní. Možná někteří z vás pamatujete také, za minulého režimu vyšla nádherná kniha Beatles v písních a obrazech. Dokonce i po revoluci vyšla jedna nebo dvě dokonce edice. Takže ty taky mám i tu starou původní, mám to jako poklad ve své sbírce a čtu si rád o písních Beatles a vůbec o celé té historii, jak ty písně vznikaly. No a Paul McCartney říkal k Yesterday, že vlastně, když tu písničku složil, tak si to pořád na někom testoval, protože nechtěl věřit tomu, že tenhle ten nápad někomu neukradl, že ho zkrátka někde neslyšel. No a říkal, no, když už mi řeklo asi 100 lidí, že tu písničku někde neslyšeli, tak jsem uvěřil tomu, že jsem jí složil. No a když jí skládal, tak si tam pořád do té melodie, jak to my skladatelé děláme, zpíváme my teda v našich končinách takzvanou svahilštinou, což je řeč připomínající angličtinu, no a Paul McCartney to dělal svoji rodnou řečí a pořád si tam zpíval scrambled eggs, což jsou míchaná vejce. A on říká, já dodnes nevím, proč jsem si zpíval míchaná vejce. To vůbec netuším. Ale v každém případě vznikla teda jedna z nejkrásnějších písní vůbec, které znám. Tak pojďte si teďka poslechnout v podání countrymana Billyho Deana, který v polovině 90. let oblékl do krásného country kabátku.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

No, vzhledem k tomu, že je poslední prázdninový den, tak bychom si mohli dát ještě nějaké mexické rytmy, které k létu patří. A vybral jsem krásný duet současné docela slušné country hvězdy Codyho Johnsona, který naspíval duet s mexickým zpěvákem Karinem Leonem, což je chlapík, který je velmi uznávaný. Mimochodem, tuším, že jsou to tři roky, kdy vyhrál Latino cenu Grammy. A on je vlastně řazen do kategorie R&B, soulu, popu, rocku, dokonce flamengo, ale také do country. Takhle hovoří oficiální záznamy. Takže proto se museli s Cody Johnsonem jednoho dne zkrátka setkat. Mám pocit, že oni se jednou potkali někde v Austinu, v Texasu na nějaké akci, padli si do noty a slíbili si, že si naspívají společný duet, takže to splnili. No a ta píseň se jmenuje She Hurts Like Tequila.

hvězdy léta, i ty prý, ale dohoří, jako má cigareta.

Řekneme si, co jsme smlčeli. Sotva se, lásko, známe. Co když ty, lásko, půlroční

hlavně spěch a tak nic nestíháme a pořád méně umíme milovat to, co máme. Sevři mě pevně.

0: Tak a na závěr hodiny jsem si připravil ještě jednu nádhernou baladu. Tentokrát bude od country zpěváka Blakea Sheltona. Zařadili na jedno ze svých podle mě nejvydařenějších alb a ta píseň se jmenuje Red River Blue. Je to opravdu velmi jemná balada, kterou dokonce na svých koncertech hrává někdy jako úplný přídavek, kdy už ani nepřijde s kapelou, stoupne si jenom sám s kytarou a publikum samozřejmě roztaje, zejména dámy přítomné, protože je to opravdu nádherná píseň, nádherné vyznání. Takže to je poslední píseň dnešní hodinky country, všechno, co se mi líbí. No a budu se na vás samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný pondělní večer.
1: Country je všechno, co se mi líbí.

Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kila,

Je 10 minut po 21. hodině, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a musím tedy říct, že v té hodince mezi 19. a 20. mě jeden z vás posluchačů přivedl na zajímavou myšlenku, jak vzpomenout ještě jednou písní na ten zítřejší slavný den našich dětí, které se po 2 měsících vracejí do školy, což samozřejmě u nich vzbuzuje obrovskou radost a nadšení jistě. A já když se na to vzpomenu, jak jsem po těch 2 měsících na chatě vždycky nechtěl jednak z té chaty odjet do civilizace a následně do školy, tak mě jímá hrůza, takže všechny děti, které zítra vyrážejí, tak mají můj obdiv. A já bych jim k tomu rád zahrál jednu píseň, abychom byli věrní country stylu, samozřejmě jak jinak na Country Rádiu. Tak to bude píseň, která není sice školní úplně, ale pojednává o dětech. A je to z mého velmi oblíbeného filmu Trhák, pro který vznikla spousta krásných písní. A jestli si vzpomínáte, tak v Trháku, kromě samozřejmě Hanky Zagorové a Juraje Kukury a dalších, také, byť tedy krátce, tak zahrála kapela Fešáci, tedy v době ještě s Michalem Tučným. No a Michal tam tehdy s Fešáky zpíval nádhernou a poučnou píseň, která se jmenuje Když dítě škrtne zápalkou. Takže školáci, zápalky do školy nenoste a vykročte správnou nohou zítra. Tak a jdeme na to.

Zítra je 1. září, milí posluchači, to znamená, že nás čeká první školní den a my se mu na Kandre Rádiu budeme věnovat. Řekneme si, kolik školáků zítra naskočí do první třídy a jaké vzpomínky má na první třídu náš Vláďa Vlach. Budete koukat. Vzpomeneme i na Květu Fialovou, která by zítra oslavila 97. narozeniny. Tak zítra v 6 hodin ráno se těšíme. Ahoj!

Dneska slaví 81. narozeniny rodák z irského Belfastu, výtečný muzikant, písničkář, básník, multiinstrumentalista George Ivan Morrison. No, pokud vám tohleto jméno připadá ne až tak známé, tak když řeknu Van Morrison, tak asi budete vědět, protože on používá tenhle ten umělecký pseudonym a je to opravdu jedna z nejvlivnějších hudebních osob. On patří skutečně k takovým těm nejvýznamnějším představitelům populární hudby v dosavadní historii, troufnu bych si říct. Těm jeho neúspěšnějším písničkám patří třeba Gloria, tu jste určitě někdy slyšeli, tu nahrál s kapelou Them. A později také mimochodem přespívala Patti Smith, měla ji na svém debutovém albu Horses v roce 75. No a k jeho dalším úspěchům patří také písně Brown Eyed Girl, to byl také velký hit v 70. letech, nebo Moondance, Domino, Wild Night a mnoho dalších. Za tu dobu, co skládá a zpívá, tak natočil 35 alb, z nich tedy zvláště velikou legendou je Astral Weeks z roku 68. To je album, ke kterému se vrací mnoho světových hvězd jako k albu, které určilo jejich cestu. No a velmi komerčně úspěšné bylo v roce 70 také album Moondance a to je vlastně takový základ rockové historie, tahle ta dvě alba, dá se říct. On jich natočil samozřejmě mnohem víc. A v té jeho tvorbě tam byste mohli postřehnout mnoho takových rovin hudebních, protože třeba taková ta výrazně, dejme tomu, folkroková je zná především na těch albech Astral Weeks a také na výtečném albu Wheaton Fleece z roku 74. No a takové ty soulrockové, což já teda osobně mám rád, prvky s jistými prvky blues, tak to je Moondance a His Band and the Streetcar z roku 1970. No a pochopitelně také skvěle zpívá country a skládá country písničky a to bych doporučil hned to první album z roku 71 Tupelo Honey. Samozřejmě Tupelo je odkaz na rodiště Elvise Presleyho. To druhé album se jmenovalo Into the Music, to je z roku 79, no a pak se odmlčel s country hudbou na delší dobu a v roce 2006 vydal opravdu velmi ryzí country album Pay the Devil. Má tam dokonce i klasiku Henka Williamsa Your Cheatin' Heart a je to opravdu velmi dřevní, poctivá a krásná country a s tím jeho soulovým hlasem, to je prostě zážitek, no. Ale on stejně tak dokáže podávat velmi přesvědčivé výkony třeba v jazzu, což bych doporučil album What's Wrong with the Picture z roku 2003. No, mimochodem v roce 1993 se stal členem rock'n'rollové síně slávy, potom to byl nějaký rok 2003, myslím, tak to byla síň slávy písničkářů, kam neodmyslitelně patří také. No a je velmi populární samozřejmě nejenom ve Velké Británii takové, ale hlavně v rodném Irsku, ale také ve Spojených státech. No a jak už jsem říkal, tak ovlivnil obrovskou spoustu muzikantů a jedním, řekl bych, z takových výrazných nositelů je Bruce Springsteen. Ten tedy na jeho muzice ujížděl doslova do písmene, jak poznamenal v jednom z rozhovorů a dodnes ujíždí. A řekl bych, že dá se říct, že mnoho písní je takovou tou lirikou Van Morrisona, Bruce Springsteena, ta tvorba poznamenána. Tak já bych Van Morrisonovi k jeho 81. nám dneska poslal píseň, kterou já z jeho repertoáru miluji snad nejvíce a je to nádherná balada, kterou později přespíval velmi úspěšně třeba Rod Stewart. Znovu z ní udělal hitparádový hit. U nás jsem vám ji také pouštěl v mých pořadech od Pavla Bobka a je to skladba, která se jmenuje Have I Told You Lately. Zpívá dnešní oslavenec Van Morrison.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

Dneska slaví také narozeniny jeden výtečný český hudebník, zpěvák, kytarista, hlavně skladatel a textař Michal Hrůza, slaví 55, takže půlkulatiny. Narodil se v Turnově, no a hudbě se začala věnovat už na střední vojenské škole, kde tenkrát měli kapelu a hrál také amatérské divadlo. No a po maturitě založil punkrockovou kapelu a ta měla vynikající název, jmenovala se Brambory. To je, řekl bych, typicky punkový název. No a měl taky takové hardrockové trio, tam už ten název byl takový, řekl bych, stylovější. No i když punková kapela Brambor je také stylová, ale tam to hardrockové trio se jmenovalo 51. chvíle, to je velmi poetické. No a v roce 93 se odstěhoval do Pardubic, no a tam hrál 3 roky ve skupině Anachronik a v roce 96 založil kapelu, kterou už samozřejmě vy asi registrujete. Ta kapela se jmenovala Reddy Kirken a s tou natočil dokonce 5 alb a napsal pro ně víc než 50 písniček a textů. No a také určitě budete znát jeho skladbu, kterou napsal pro Anetu Langerovou. To je krásná píseň Voda živá. A ta byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. Hrála všude a je to opravdu krásná skladba dodnes. Ovšem v roce 2006 byl vyloučen z kapely Reddy Kirken, což vlastně doteď fanoušci nepochopili proč, a já upřímně řečeno, přestože hochy z Reddy Kirken znám, tak jsem to nepochopil taky, že si nechají odejít vlastně lídra a hlavně vynikajícího autora. Nicméně stalo se tak, no a on v tu chvíli založil svoji vlastní kapelu, takže od roku 2006 vystupuje jako Michal Hrůza a kapela Hrůzy. A natočil krásná alba jako třeba Bílá velryba nebo Na pořád, Světlo do tmy. No ale také dělá skvělou filmovou hudbu a jestliže jste viděli třeba film Lidice z roku 2011 nebo film Martin a Venuše nebo Zakázané uvolnění, 50, Pohádky pro Emu nebo Špunti na vodě, tak to všechno jsou písně a muzika, kterou má na svědomí právě Michal Hrůza. A mám tedy velice rád i písničku, kterou složil pro televizní seriál Vyprávy. To je ta titulní melodie. Myslím si, že vám ji co nevidět pustím některým ze svých pořadů, protože je velmi zpěvná a okamžitě vám zaleze pod kůži a nezbavíte se jí celý den. Na to vás upozorňuji. No a on měl taky takové 2 docela strašné zážitky. V roce 2014 v ostravské Stodolní ulici utrpěl velmi vážný úraz hlavy, protože se chtěl zastat lidí na ulici, kteří byli tyranizováni mladíky, a oni ho tam stloukli a bohužel byl několik dní i v umělém spánku, naštěstí se z něj dostal. Mladíci se pak dostali samozřejmě do vazby, byli obviněni, no a představte si, neuplynulo ani 10 let a bylo to v roce 2003 na jaře, když v Praze spacifikoval pěstmi jednoho mladíka na ulici, který ohrožoval kolem jdoucí, a dokonce také zbyl zcela náhodně asi 5 dětí a 2 dospělé ženy. No, něco strašného, takže na něj skočil, povalil ho, spacifikoval ho, než přijela policie, no a pak se ještě ke všemu zjistilo, že ten dotyčný měl v batohu asi 4 nože, takže za tohle byl dokonce v roce 2023 nominován na cenu Michala Velíška. No a jinak, co se týče cen, tak Michal Hrůza samozřejmě má také sošku Anděla, dostalý v roce 2014 jako interpret roku. No a mimo jiné naspíval také písničku, která se jmenuje Píseň kovbojská, a ta se stala znělkou k seriálu Slunečná v roce 2020. No a tu já bych teď rád pustil, protože nejstylovější a nejlépe se hodí do country rádia, a tu píseň naspívala s další skvělou zpěvačkou Lenkou Dusilovou. Takže Lenka Dusilová a dnešní oslavenec 55. Michal Hrůza, Píseň kovbojská.

To byl Buck Owens a originál téhleté nádherné písně Together Again z roku 1964. Znáte ji samozřejmě také ve skvělé úpravě od Michala Tučného z jeho posledního alba Šťastné staré slunce. Zazněla také v pražské O2 aréně, kde jsme ji tam zahráli společně s Evou Burešovou, což byla taková vlastně nečekaná aranž, která nás napadla těsně před koncertem, že jsme to zahráli jenom společně s kytarou a ta píseň vyzněla krásně a Michal, myslím, že na obláčku z toho měl radost, protože on v té své české verzi zpíval Až budou zpívat Hezký a mladý. Tak Eva Burešová je hezká a mladá a zaspívala to skvěle, tu píseň. Tak na závěr hodiny je připravená ještě jedna píseň, také krásná, Oči mého otce od Romana Horkého. A já se na vás budu pochopitelně těšit i po 22. hodině na Country Rádiu. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

ani nevíš, co bych dal.

0: 22 hodin 12 minut, když si počkáme raz, dva, tři, tak teď už je 13 minut, abych byl přesný. Posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodince pro vás budu mít mimo jiné třeba něco o lásce.
1: Na holuby si jim dál rostou křídla dravců, družstevním rolníkům touha mořeplavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: No a o kytaře Henka Williamse zaspívá Velenázen. Vale,

0: No a společně s Miroslavem Palečkem navštívíme také divadélko v suterénu.
1: Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si na tmu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc.
0: No ale teď už se vydáme zpět do roku 1967, kdy Valdemar Matuška s Helenkou Vondráčkou naspívali tuhletu krásnou píseň, kterou jim otextoval Ivo Fischer. Přeji vám příjemný poslech.

teď na chvíli navštívíme svět filmu, protože dneska slaví 77. narozeniny herec Richard Gere, který se vlastně jmenuje celým jménem Richard Tiffany Gere. To Tiffany dostal podle své maminky, která se tak jmenovala za svobodna, bylo to její příjmení. Jeho tatínek se jmenoval Gere samozřejmě a byl to anglicko-irská rodina to vlastně byla a jeho tatínek mimochodem měl malou pojišťovnu, takže on určitě nebyl od filmu ani od divadla. No a Richard Gere v roce 67 absolvoval střední školu North Syracuse, kde vynikal už tehdy v gymnastice, ale také v hudbě, protože pozor, hrál velmi dobře na klavír a na kytaru, dokonce na trubku, no a pak nastoupil na Univerzitu Massachusetts, no a tam si vybral jako hlavní obor filozofii a východní náboženství, ale tu školu po dvou letech opustil. No a svoji první hlavní roli, když udělám tedy skok k tomu filmu, obdržel v roce 1973 a potom hned v roce 77, kde se objevil v takové hollywoodské, no, jak to říct, sexuálně laděné detektivce Looking for a Good Bar. No a dostal také hlavní roli ve filmu Nebeské dny, Days of Heaven v roce 78. To byl také tehdy relativně úspěšný snímek, no ale ta jeho herecká kariéra a popularita začaly prudce stoupat po roce 1980 a to zejména díky skvělému filmu American Gigolo, americký gigolo z roku 82. To byl takový jistý průlom, nebo já osobně se domnívám, že to byl takový milník v jeho kariéře. No a mimochodem později se stal mužem, který se často objevoval pravidelně na hlavních stránkách amerických módních časopisů. No, 80. léta tedy pravda nebyla pro něj úplně jednoznačně úspěšná, protože on tak kolísal trošičku mezi tím úspěchem, neúspěchem. No ale filmy, jako třeba Vnitřní záležitosti z roku 96, anebo samozřejmě ten nejproslulejší jeho film Pretty Woman z roku 1990, kde hrál po boku Julie Roberts, tak díky těm filmům je opravdu na naprostém výsluní. Ale samozřejmě ho znáte i z dalších filmů. Kdybych měl namátkou třeba některé zmínit, tak vynikající film Noci v Rodan z roku 2008, na ten se podívejte, to je naprosto senzační film. Také hrál v Nevěstě na útěku nebo v Šakalovi v roce 97, vynikající film, nebo v Prvním rytířovi Mara Lancelota, Mr. Jones nebo Miles from Home, to jsou všechno skvělé filmy, také v Cotton Clubu v roce 84, to byl důležitý film v osmdesátkách. No, ale on to měl docela rozhárané i v soukromém životě. Jo, ještě bych měl zmínit film Chicago z roku 2002, za ten dokonce dostal Zlatý globus, to bych neměl vynechat, protože tam skutečně zazářil. No a v roce 2006 byl také zvolen mužem roku. A možná také víte, že v letech 91 až 95 byl ženatý s modelkou Cindy Crawfordovou, nádherná dáma. Pak si vzal v roce 2002 za manželku jinou modelku a herečku Carrie Love a po 7leté známosti, to se to teda stalo nutno podotknout, takže to nebylo bezhlavé, a s tou má syna Homera Jamesa Gera, který se narodil v roce 2020, ale to jejich manželství také nevydrželo a v roce 2016 se rozvedli. No a o dva roky později se oženil se španělskou publicistkou Alejandrou Silva. No a Richarda Gera znáte také jako buddhistu a aktivního zastánce tibetského Dalai Lámy, takže ono už to jeho studium na škole lecos předurčovalo. No a mimochodem začátkem července 2015 se zúčastnil 50. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. No a přitom zahajovacím ceremoniálu převzal z rukou Jiřího Bartošky tenkrát křišťálový globus, a to když si krátce předtím před ředitelem festivalu poklekl. No a také jste někteří z vás mohli mít štěstí a mohli jste ho relativně dobře potkat, protože během toho pobytu v České republice navštívil jednak Loket nedaleko Karlových Varů, což je nádherné místo, ale navštívil také Prahu. Takže tam ho pár šťastlivců mohlo zahlédnout. No, já bych k těm jeho narozeninám teďka rád zahrál jednu důležitou píseň z jednoho důležitého filmu v jeho filmografii, a sice z toho filmu Pretty Woman, kde hrál Julie Roberts, což je samozřejmě film, který
všichni znají a vždycky, když se řekne Richard Gere, tak všichni si představí Pretty Woman. Tak já bych z toho filmu rád zahrál tu titulní píseň, kterou samozřejmě složil a zpíval Roy Orbison, ale abychom byli hodně, hodně styloví, tak vám tu píseň pustím v country stylu od jednoho velmi slavného country zpěváka, který zářil zejména v 90. letech a jmenoval se Ricky Van Shelton. Takže ten právě teď pro Richarda Gera bude zpívat Pretty Woman.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od rána od 6 do 17 hodin. Výhradně na kanále.

Tak a jdeme se podívat, co zajímavého se událo 31. srpna v historii. Tak roku 1915 akademický senát Univerzity Karlovy rozhodl, aby bylo proti Tomáši Garrigovi Masarykovi vedeno disciplinární vyšetřování, a to za jeho vystupování proti monarchii. Roku 1936 zahájila stanice Český rozhlas Rádio Praha pravidelné zahraniční vysílání. Roku 1970 spustil Československý rozhlas vysílání zpravodajské, publicistické a také propagandistické federální stanice Hvězda, která v éteru nahradila dosavadní stanici Československo 1. Roku 1948 zahájilo divadlo SK Neumana, předchůdce divadla pod Palmovkou, svou činnost. Roku 1848 měl ve Vídni premiéru Hradeckého pochod Johanna Strause staršího, nebo co tedy Hradeckého marš. Roku 1888 zavraždil Jack Rozparovač v Londýně svou první oběť. Roku 1957 získala Malajzie nezávislost na Británii. Roku 2015 nejvyšší hora Severní Ameriky Mount Kinley byla přejmenována na svůj původní název Denali. No a ještě bych rád zmínil jedno výročí. Dneska slaví narozeniny skvělý hudebník Rudolf Schenkel, německý hudebník, nutno podotknout, a je to pán, který založil legendární kapelu Scorpions a také je, promiňte, jedním jejím kapelníkem dlouhá léta. Tak tenhle ten pán dneska slaví narozeniny, neuvěřitelné, kdo by mu to hádal, pořád ho mám jako mladíka a on teda to svůj vizáží i teď docela slušně mate. A když tedy Scorpions, tak si asi všichni pamatujete ten velký hit Wind of Change, kde se píská, podle toho pískání to všichni poznali v 90. to byl jeden z největších hitů. Tak já opět, abychom tedy zůstali styloví, tak pustím tuhletu slavnou píseň od slavné kapely Scorpions k těm dnešním narozeninám jejich kapelníka v takové krásné akustické neškuly country úpravě od party, která se říká Panda Café. Wind of Change.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že s

To bylo Willie Nelson a písnička o tom, jak měl sen, kdy se mu zdála Hankova kytara, tedy míněna samozřejmě kytara Hanka Williamse. Willie Nelson koncertuje neustále, teď jsem zrovna viděl před dvěma dny jeho fotografii z koncertu, zpíval jednu ze svých opravdu, řekl bych, nesmrtelných písní a pořád mu to nesmírně jde, přestože jemu, kolik mu je, je to opravdu nevídané. No, myslím si, že to je i proto, že používá různé podpůrné prostředky. Tak a na závěr této hodiny bych rád pustil píseň, kterou bych rád vzpomenul, jednu velmi smutnou událost, protože právě dnes před 29 lety při automobilové havárii zahynula v Paříži princezna Diana, kterou miloval celý svět. No a u té příležitosti jí Elton John zahrál na pohřbu svoji krásnou píseň Candle in the Wind, tedy svíce ve větru. Tak pojďme zazpomínat na princeznu Dianu, kterou jsme měli všichni moc rádi. A já se na vás těším po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký poslech.

23 hodin 9 minut posloucháte pondělní noční vysílání Countryáde a s vámi Petr Kocman. Ve škole byla Klára hvězda, krásná, smyslná a obletovaná. Na tom se samozřejmě nic nezměnilo ani po letech, kdy se koná sraz spolužáků. Jenže ráno se probudí kdesi uprostřed ničeho ve velmi zběrovaném stavu. Současně se u jezera poblíž Košic najdou ostatky mladého muže, kterého znala. Tak takhle rozehrála napínavý děj slovenská spisovatelka Barbora Bernátová a do hlavní role už po třetí obsadila svérázného kapitána Meissnera, který musí nejdřív ze všeho rozmotat takovéto klubko prapodivných vztahů z dávných studentských let. Vzpomínky Kláry se vkusně prolínají s nahlížením do soukromí kriminalistů a vyšetřovacími postupy, které ve finále románu s názvem Zášť odhalí šokující pravdy. No, zášť je emoce, kterou si člověk dlouhodobě v sobě nese jako křivdu a prahne po pomstě. A víte, co znamená staročeský výraz zašťavnati? Pokud to víte, tak můžete vyhrát tuhletu skvělou knihu s názvem Zášť. Máte se opravdu na co těšit a je to soutěž telefonická, takže si poznačte číslo do studia 210 323 333. Ještě jednou, pokud náhodou je mezi vámi někdo, kdo to číslo nezná, nevolá pravidelně, tak 210 323 333. A mě zajímá, staročeský výraz zašťavnati znamená říct o někom něco za A trapného, za B lichotivého, anebo za C lživého. A volat můžete právě teď.

0: No, tak bylo to, milí posluchači, opět velmi napínavé. Spousta telefonátů, ale ta správná odpověď ne a ne. Až se dovolala posluchačka Eva, kterou právě v tuto chvíli vítám v nočním vysílání Country Rádia. Evo, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer. Jste-li tam?
1: Dobrý večer.
0: Tak, já jsem se ptal, zajímalo mě staročeský výraz zašťavnati znamená říci o někom něco za A trapného, za B lichotivého, anebo za C lživého. No a vy jste správně řekla, že to je...
1: No, samozřejmě za A.
0: Ne. Vy jste řekla za B, vy jste to řekla za B, správně, pardon. Za B, ano. Vy jste hlavně řekla rovnou lichotivého, takže je to tak. Tleskám vám. Já tady si musím přiznat, že já jsem to moc neslyšel, teda tento výraz, takže jsem poučen. A jenom mám takový zvídavý dotaz na vás. Máte ráda detektivky? Čtete detektivky? Čtete ráda?
1: Strašně ráda, ano.
0: Tak to jste můj člověk. Já teďka čtu jednu senzační a bojím se. Večer, když přijdu z rády a dám si ještě pár stránek a vždycky se bojím. A jsem rád, že jsem zavřený doma. Tak Evo, gratuluji vám. Ať si hezky počtete, kniha vám hnedka zítra odcestuje a já vám ještě přidávám jednu krásnou písničku Pavla Nováka, Nádherná láska. Mějte se moc hezky a dobrou noc, naslyšenou.
1: Děkuju moc, dobrou noc.

0: Nerad bych opomněl ještě dneska narozeniny jednoho velmi významného umělce na naší scéně, kterým je hudební skladatel pan Zdeněk Barták, protože právě dnes slaví své 72. narozeniny. Zdeněk Barták je nejenom skvělý skladatel, ale také hudebník, protože hru na klavír studoval nejdřív na Lidové škole umění a potom na Státní konzervatoři, kde hlavně studoval teda obor skladba, ale zároveň tedy tu hru na klavír a také na tubu. No a veřejně začal vystupovat v orchestru svého otce, kterým byl známý kapelník pan Zdeněk Barták, starší. A ten vlastně patřil společně s orchestrem Karla Vlacha, rozhlasovým big bandem Gustava Broma mezi opravdu přední tuzemské taneční orchestry vyhlášené. No a během těch studií Zdeněk Barták mladší nejprve působil dokonce v rokové sestavě Pavla Sedláčka, no a s vlastním hudebním uskupením pak zajišťoval taky doprovod pro divadelní představení třeba Jiřího Hrzána, skvělého herce. No a tím vlastně začal inklinovat k populární hudbě a v polovině 80. let se svou kapelou doprovázet třeba zpěváka Jiřího Štědroně, kterého znáte z Karlína, z hudebního divadla, no a také spolupracoval s kapelou Kroky Františka Janečka. Ovšem ze začátkem 90. let se úplně stáhl z koncertní činnosti, tu ukončil prakticky, no a začal se naplno věnovat komponování filmové hudby. On tedy už jako skladatel pop music zažil docela slušné úspěchy, protože například ty velké hity jako Nenapovídej nebo Nonstop pro Michala Davida, za to dostala zlatou i platinovou desku od Suprafonu za 500 tisíc a milion prodaných titulů. Takže on samozřejmě se skládáním měl tuhletu velmi bohatou zkušenost, ale vlastně teprve ta filmová produkce mu přinesla tu největší slávu a uznání. Také se stal vlastně dvorním skladatelem filmu režiséra Jaroslava Soukupa, takže pokud jste viděli třeba filmy jako Drsná planina, Vítr v kapse nebo Láska z pasáže, Pěsti větmě, což byl skvělý film, nebo Disco příběh samozřejmě, Divoká srdce, Kamarád do deště, nebo taky Byl jednou jeden polda, tak to jsou všechno hudební výtvory pana Zdeňka Bartáka. No a mimochodem je také autorem hudby ke krásnému televiznímu seriálu Zdivočelá země. A já bych mu tedy teďka rád k narozeninám popřál samozřejmě nejenom vše dobré, ale pustil bych píseň, kterou on složil společně s texařem Edou Krečmarem. A je to ta nádherná balada Sen kaubojů, kterou si teď pustíme od Karla Černocha. Takže viva Zdeněk Barták, dnešní oslavenec a autor téhleté krásné písně.
1: Každý

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 1. září nás navštíví Milan Procházka a Honza Šmejkal ze skupiny Gledli SV.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

To byla Alabama a jejich krásná písnička Caroline Martin Duke, kterou znáte také v české úpravě od Michala Tučného jako Karolíno. Je 23 hodin 48 minut, to znamená, že se s vámi pro dnešní večer rozloučím. Děkuji vám za všechny vaše vzkazy, pozdravy, SMSky, maily. Budu se na vás těšit samozřejmě opět zítra od 20 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí a následně pochopitelně i v celém večerním klídku až do půlnoci. No a vzhledem k tomu, co dneska zažívali naše děti a vnuci a zkrátka naše milé ratolesti, když jsem to na nich opravdu viděl, jak v očích se jim ukazovalo to, jak je zítra to vstávání a teď to začne. A no, tak jsem si vzpomněl na jedno krásné moudro, které kdysi pronesl Arthur C. Clarke, který řekl, že jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. Tak zkusím to mému synovi ráno říct, až ho budu v 7 hodin budit do školy. Mějte se moc hezky, klidné sny vám přeje Petr Kocman a těším se zítra na slyšenou.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Randy Travis. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm minule první Jason Aldean, Don't Tell On Me.

Doznělo místo třetí, o dvě místa nahoru poskočil Luke Combs s písní Bye Bye You. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhá je dvojice Ella Langley a Morgan Wallen I Can Love You Anymore a pak zazní vítěz tohoto týdne solově Morgan Wallen Don't We.

0: To bylo aktuální první místo americké country parády. Natočil jej Morgan Wallen. Narodil se v roce 1993 v Tennessee. Debutové album vydal v roce 2018 u firmy Big Loud a hned na něm byl hit číslo 1 Chasing You. Druhé album z roku 2021 bylo dokonce na albové hitparádě 7 týdnů. No a další hit Love Somebody už známe i z našeho vysílání. Je z alba I'm the Problem. Morgan Wallen má několik ocení od ACM i CMM a je také držitelem titulu Umělec roku 2024. Ale ani on se nevyhnul několika konfliktům s policií kvůli výtržnostem v barech.
1: Legendy minulosti a hvězdy současnosti.
0: No a kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1979 byl song Tool za Time v podání Donna Williamse. Další měli Kenny Rogers a Duty West a jmenoval se All I Ever Need Is You a Waylon Jennings bodoval také s písní Amanda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Randy Travis. Pro country znamenal Randy Travis totéž, co Beatles pro rock. Přehodil generační výhybku v muzice. Když v roce 1986 přišel se svou deskou Storms of Life, vládly country uhlazené hlasy, ozvěn městských kovbojů a Randy Travis vnesl do muziky i témat syrový mužský aspekt, do jisté míry mezižánrový a nadčasový, a taky hned zabudoval. V roce 1986 získal cenu CMA pro objev roku a ve dvou následujících letech i cenu za nejlepší mužský vokál.

Randy Travis se narodil jako Randy Bruce Travick 4. května 1959 v malém městě Marshville v Severní Karolíně. Jeho otec podporoval hudební zájmy u všech svých dětí, sám byl fanouškem honky-tonku, a tak Randy začal hrát na kytaru už v 8 letech a za 2 roky sformoval s bratrem duo a vystupovali po soutěžích a ve slušnějších klubech. Bratr pak musel pro dopravní nehodu do vězení, a tak Randy odchází do Charlotte, kde vítězí v pěveckých soutěžích a upoutává tak na sebe pozornost hudebního biznisu a získává stále angažmá v klubech. Tomu bylo 16.

Kolem 22. roku věku se ani Randy nevyhnul problémům s auty a s jejich zákonnou ochranou. Nebylo to však nakonec tak dramatické, zejména když si ho jeho dosavadní manažer, majitel jednoho z klubů, kde vystupoval, vzal na dohled i po ostatních stránkách, nejen po té hudební. V roce 1978 mu Joe Stempley pomohl navázat kontakt s gramofonovou firmou Polar Records a v následujícím roce vydává dva singly, které určitý ohlas už měly. V roce 1985 Randy podepisuje smlouvu s Warner Brothers a natáčí album. První single skončil na 67. místě hitparády. Rozhlasoví hudební redaktoři ale správně rozpoznali talent Randyho a tak jeho následující single 1982 točili v rádích tak, až se dostal na 6. příčku hitparády a ukázalo se, že měli správný odhad. Randyho vzali i posluchači.

Už zmiňovaná deska Stores of Life vyšla v létě 1986, tedy před 40 roky, a prodali se jí 3 miliony výlisků. Randy Travis se stal prvním vícenásobným platinovým country umělcem a právě tenhle úspěch pomohl jeho následovníkům dosahovat podobných prodejů. Do té doby to byly maximálně zlaté desky, které country interpreti získávali. Z desky byly i další hity, například Digging Up Bones, to uslyšíme za chvíli. No a pak už to horší nebylo. Další desky v letech 1987, Always and Forever, z té byl hit Forever and Ever Amen, ten také uslyšíme. 1988, starý 8x10, což je míněn kamion, a 1989, No Holding Back, byly troj- a čtyřnásobně platinové.

I v 90. letech byl Randy Travis na výsluní popularity, musel se však už o ní dělit se svými následovníky, například s Clintem Blackem nebo Garthem Brooksem. Ale už začaly přicházet i drobné neúspěchy. Televizní soundtrack z roku 1992 neobsahoval žádný hit, ale dalším albem v roce 1994 to Randy napravil a dokázal, že do starého železa nepatří, a periodu co dva roky to úspěšné album dodržoval i na začátku tohoto tisíciletí. V roce 2001 byl oceněn i za album gospelových písní a jim se pak v posledních letech věnoval. Naznačuje tím tak i trochu ústup z aktuální slávy do oblasti umělců již zasloužilých. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval dohromady Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Říkal jsem mu, víte, pane Verich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradicích humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když jí potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval, prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takový nepříhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Toulky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já si říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák, prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo. Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám dojem, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle,
tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, že jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní. Pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromný v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zamet, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysokou sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takové. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypraveče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.